0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno. Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
9: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
8: www.u-lucerny.cz.
10: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Radio.
5: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.ham.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítám i na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
17: Kuchyně.
18: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
19: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České firmy se připravují na návrat EET a moc se na to netěší. Podle posledních průzkumů očekávají více byrokracie. Zhruba 40% z nich má potom za to, že změny přinesou více digitalizace, bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky. Přesně to si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje vláda. Ročně by si měla státní kasa polepšit o více než 14 miliard korun. Kuriozní a tragická zpráva přichází ze sousedního Rakouska. Na manželský pár v důchodovém věku tam zaútočilo stádo krav. Zatímco žena jeho následkům podlehla, muže převezl do nemocnice v Innsbrucku vrtulník. Rakousko navíc registruje smrtelné útoky krav už 3 roky za sebou. Podrobnosti toho posledního se stále vyšetřují. Čeští hokejisté nemají čas truchlit, už dneska je totiž na programu další utkání světového šampionátu. Svěřenci trenéra Rulíka v něm vyzvou do posud nejtěžšího soupeře, favorizované Švédsko. Utkání startuje ve 20 hodin a 20 minut a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: 80 let lodní dopravy oslaví v sobotu na Brněnské přehradě dopravní podnik. Hlavní dějiště bude v přístavišti u kotvy. Otevřený bude ale celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma, zájemci nahlédnou do vnitřku hráze a připravený i bohatý program, třeba ve spolupráci se záchranáři, hasiči, strážníky, zoo, cirkusem Legrando nebo Hitradiem City Brno. Také dneska nabídne obloha nad Brnem a jižní Moravou mraky a musíme počítat s možnými přeháňkami. Teploty porostou, těšte se i na 20 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a jsme kompletní. Krásné ráno vám přeje Jasmin, David a já.
2: Krásný ráno.
1: Ahoj.
3: Že jsi taky přišel podívat jenom za náma.
1: Přišel jsem se kouknout. Mě by strašně zajímalo. Já jsem přišel tady k počítači, k masážnímu pultu a je tady prezervativ. Je tady připravený. Znamená to, je to, Davide, od tebe taková jako podprahová informace, že se nemáme množit.
3: Hele, už nebyl jsi tady v pátek, už se nikdy nedozvíš, co se tady dělo.
1: No jo, taky vás rád vidím. Taky vás rád vidím a jsem rád, že tady jste i vy, že jste si nás pustili. David Guetta, tedy svým Stones and I. Tím začínáme. Hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: 7.06. David Guetta na Hit Rádiu. Krásné ránko vám přejeme. Já teda musím říct, už jsem probuzen po tomhle songu, tak doufám, že i vy, kdo jste u vašich přijímačů, co vy dva.
1: Taky jo.
2: Ne, opravdu jako probudí to.
0: Hodně, hodně. Ale my jsme se tady shodli, a možná to máte i podobně, kdo nás posloucháte, že ten návrat do pracovního procesu byl trošku náročný po víkendu a nevím, čím to bylo.
2: Tenhle týden je to opravdu znát víc. Já jsem i víkend prospala celý. Já jsem byla úplně mimo a dneska bych v tom nejradši pokračovala, ale zvládneme to tady.
0: Já si myslím, že u mě bude ten problém s tím, že jsem ten víkend moc jako neprospal, takže možná tam bude zakopaný pes. David asi jako stále v pohodě.
1: Bude v klidu. My jsme teda, když se budeme bavit o víkendu, měli první grilovačku letošní.
0: Nekecej.
1: Byla hodně specifická tím, že byla taková zima, že jsme byli všichni jakoby obestoupení kolem toho grilu.
0: Takže jste se tulili.
1: Takže jsme se v podstatě tulili a bylo to fajn.
0: Takže ten prezervativ, který tady je na stole, a někde, kde se tady vzal, ono na něm je tady napsáno i reklamní, je z jiného rádia, které je tady u nás v budově.
2: No,
0: a já nevím, jak si to mám vysvětlit. Co se tady dělo o víkendu?
1: O víkendu taky nevím, já jsem byl doma a ještě připomenu, že ta grilovačka byla rodina, takže doufám, že jsem ti odpověděl.
0: No tak jaký jste měli víkend vy? Pojďte nám napsat, protože za malou chvíli začne minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadal váš víkend.
2: Budeme mít 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás a číslo k vám, k nám teda, 777-937-777.
0: A teď k vám letí další hity, tohle jsou Train na Hit Rádiu, hezké ráno v 6.07.

0: Wayne. Hej Soul Sister, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ránko, tak jaký jste měli víkend? Začíná minuta šampionu právě teď.
1: David Žacler byl s dcerama na dní hasičů v Trutnově a bylo to prej super.
0: Martina Kladno celý víkend strávila na zahradě.
1: Ula okrouhla u nového boru, rozvážela svatební koláče po celé rodině.
0: Petr Most celý víkend skládal skříně a přežil.
1: Tomáš Ostrava uklízel garáž a našel věci, které neviděl 10 let.
0: Wendy Husinec u Prachatic navařila, uklidila a pak odpočívala.
1: David přeje dobré ráno z ostrova Murter v Chorvatsku, káva se snídaní na stole, mají 12 stupňů, zataženo přes den 20, víkend odpočinkový s rodinou.
0: Pepa Beroun, sázení kytek plus kontrola včel.
1: Petra Svoboda nad Úpou, rodiny byly na skvělém Pokáčovi v Praze a pak se přesunuli na chatku.
0: Jeřina, víkend pohodička, sobota akváček s rodinkou, neděle kolo s dcerou a psem, idylka.
1: Petr Zlín, víkend hezký, postelový tulící.
0: Počkej, nám to nestačilo. Tak, teďka jsem se ztratil trošku. Živán z Nového Jičína. Zdravím vás, víkend pracovní a deštivý, pak vše prospal.
1: Bohumila Karviná v sobotu zvládla zkoušku za A, wow.
0: Kača Olomouc, dobré ráno, úplně nejlepší, opět sraz Amerik a pohodička klídeček. Petra Zlín, víkend hezký, postelový tulící. A pozor, Květa Děčín. V sobotu jsem promilovala s přítelem a neděli to už jsem byla zase v práci.
2: Teď co bylo náročnější?
0: No, to je otázka. To je otázka.
1: A ten povzdech, jak jsi to hezky zahrál.
0: Kdo se o víkendu pomiloval, nechť zvedne ruku.
2: Proč jsem zvedl
0: ruku jedinej? Kdo se pomiloval se svým partnerem, ať zvedne ruku.
2: Kdo se nepomiloval se svým partnerem.
1: Kristova, no. Tak děkujeme za zprávy, jste úžasný a bylo jich spoustu, tak děkujem.
0: Máme pro vás pocit, že tě ztrácím. Poetika na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Krásné ránko.
3: Čas už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: 6 hodin 19 minut. Avril na Hydrádiu. Co mělo sobotní hokej? Dámy a pánové, v sobotu jsme přepisovali hokejový dějiny. Teda ve velkých uvozovkách, jo. Česká repre poprvé v dějinách prohrála se Slovinskem. V prodloužení nás porazili 3-2. Takhle, kdyby nás porazilo aspoň Slovensko, jo, ale tenhle stát, který není ani na mapě, za mě jakoby nestačilo, že když jedeme do Chorvatska k moři, tak za ten jejich půl kilometr dálnice zaplatíme nejvíc peněz z celé cesty a my s nima ještě prohrajeme, jo? Tak já nevím.
1: Jako je to nemilý, navíc pikantní tam je, že vlastně hlavní hvězdou jejich zápasu je brankář, který je Čech.
0: No počkej, to není vůbec pikantní, to je pěkně na prd.
2: Tomu nikdo nemohl před tím zápasem zavolat, pro boha.
0: No a já na to,
2: já na to koukám,
0: my jsme na to koukali s Tchánem Tchýní a mojí přítelkyní, teďka ležím u té telky, ne, a říkám si, proč ten Horák prostě jako on je Čech, proč to nepustí, ne?
2: No to bylo takhle, před tím zápasem se ukázalo, že oni nemají ani jednoho zdravého golmana, tak nás poprosili, jestli bychom jim jednoho jako nepůjčili, víš? Jak se to vždycky dělalo na rybníku.
0: Já jsem si říkal, že mu to nebylo blbý, jako, víš? Že se pak mohl podívat těm našim hráčům do očí, jako, víš? To je patriot, tyhle.
2: No. Ještě řekni to, co jsi říkal o té Tchýně, jak přišla do toho zápasu.
0: Jo, takhle, já jsem nechtěl, ale teď já už musím. No, ona Tchýně u toho nebyla a ona pak dorazila, vlastně...
2: Zastavu 2-1 pro nás.
0: Zastavu 2-1 pro nás a pak se to vlastně celý tak nějak jako... Takhle, nechci to připisovat na vrub jako jí, jo, ale opravdu ona přišla.
2: A začalo se to hroutit.
0: Začalo se to hroutit, jo, přesně od té doby. A ona ještě... Ona se tomu začala ještě smát, říkala, no, ty naši určitě nevyhrajou. A začala tak jako rejpat, ale jakože jsme se to dělali jako legraci všichni, no a nakonec měla pravdu, no.
2: Tak doufejme, že dneska tvé Tchýně ve 2020 nebude u televize.
0: Nebude, takže vyhrajem. Dneska Česko-Švédsko.
1: Je to tak.
0: Česko-Švédsko 2020. No tak si spravíme chuť dneska večera, si co vy na to?
2: Držíme palce.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já!
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
9: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
9: www.u-lucerny.cz
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
14: slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
15: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhu města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800. CZ.
16: A čelovky vaření a papání?
17: Máme.
16: A batůžek malý a velký?
17: Máme.
16: A co boty a botičky do každého počasí?
17: Jasně, že máme.
18: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
19: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
20: Řešení je úvěr od Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit hodně.
20: Řešení je Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
20: Řešení je Acema.
19: A co když potřebuju 20 milionů?
20: Řešení je Acema.
19: A 30?
20: Acema.
19: A 40?
20: Acema.
19: A 50?
20: Acema. Jde to i bez banky.
21: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.

0: Krásné ránko všemu dobrému lidu, Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu. 6.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2 tisíce víc než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Lebku svaté Zdislavy se podaří dát dokupy, vzácná relikvie byla o víkendu vyjmuta z betonu, teď čekají práce restaurátorů. 35-letému pachateli potom hrozí až 8 let ve vězení. Taky neandertálci chodili k zubaři. Podle posledních studií používali předchůdci člověka kamenné nástroje k ošetření zubního kazu, a to zhruba 60 tisíc let před dnešním dnem. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře.
3: Jako měli to těžký neandertálci. Já jsem koukala, že se dožívali nějakých 30 až 40 let, takže já bych to měla za pár. Vy dva už byste byli pod drnem.
4: My už tady nejsme.
2: Aspoň bychom nemuseli tolik k zubaři. Mě spíš jako zaujalo to s těma kamenama.
4: Ano.
2: Si třeba, když šel tehdy k zubaři k nějakému neandertalskému, mohl dát taky takovou tu injekci proti bolesti, víš?
4: Jako anestezii.
2: No.
4: No, takhle, myslím si, že na anestezii byl ten větší kámen vedle.
0: Bon Jovi, It's My Life, 6.32 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je pondělí Hitrádio, snídaně šampionů, 6 hodin, 40 minut s vámi Michal Jasmin a David. Přejeme vám krásné ránko.
1: Pánové, hlavně, odebírali jste někdy příspěvky nějaký OnlyFans modelky? Myslím samozřejmě naše posluchače, vás se zeptám klidně taky, jste se tak jako uculili.
2: Já ne.
0: Já taky ne.
1: Dobře. Existuje jedna OnlyFans tvůrkyně, který její fanoušek během 2 let

0: teda pohled chlapa nejdřív, že někomu platíte teda 2 roky, máte ho úplně vysněnýho, dáte mu 40 míčů a pak se vám ve finále nelíbí. Na druhou stranu, bejt holka, tak jsem fakt nakrknutá, protože to, že ti někdo jako zaplatí za to, že tě sleduje na internetu, neznamená, že tě pak v reálu může urážet samozřejmě.
1: No, nakrknutá, jestli můžu, tak takhle. Je jasný, že ji nesledoval asi jenom jako jeden, že ji to neplatil. Takže jako nakrknutá, když víš, že máš od jednoho borce prostě 40 milionů přepočtu.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, ty peníze už byly na účtě, takže nakrknutá jenom do jistý míry.
1: Jasně, no.
0: Ale co to je? Poslat vlastně jako 40 milionů cizímu člověku, to je hustý.
1: No, teď si vím, že takových prasáků je prostě jsou tisíce, jo? Tak má vyděláno do konce života.
0: A já jsem tady v rádiu prostě. No.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně. Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz. Skonto nábytek.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-carted.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Máju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
7: Hit Radio.
8: Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj soutěži Rychlá pětka, dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně.

0: svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
2: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Olomoucké ulici u křižovatky Stěžební bourala dvě osobní vozidla. Počítejte s omezením. A na dálnici D2 u Velkých Bílovic ve směru na Brno pozor na nepojízdné nákladní auto.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je Shabuzi Bar Song na Hit Radio 652. Přejeme vám krásné ránko. Co celý víkend plnilo hlavní články webu, co mělo první místo ve zprávách v televizi, kromě toho, že jsme poprvé v historii prohráli v hokeji se Slovinskem, tak to je svatá Zdislava a její lebka. Sledujete to nějak, nebo...
1: To se nedá nesledovat, podle mě.
0: To je ano. To je možná zbytečná otázka, protože valí se to na nás ze všech stran. Jo. Tak teda, co víme, pokud to náhodou nesledujete, že našli pachatele, našli i tu lebku zalitou v betonu a podle posledních informací se jí podaří zachránit. Budou jí restaurovat, takže lebka bude zpátky na svém místě.
2: Za mě brutální PR pro Zdislavu. Ruku na srdce, kdo ještě před dvouma týdnama věděl, že vůbec někdy existovala.
1: A že to byla takováhle patronka naše obrovská.
0: Teďka se tam na ní bude jezdit určitě každý dívat, až ji tam vystaví znova. Myslím si, že ji teda zamknou za 5 mříží, ale bude tam, bude zpátky. Nicméně pachateli hrozí až 8 let vězení, jo. Já se teda stejně myslím, že nejhorším trestem by pro něj byla bezlebková dieta.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas CZ.
4: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo Pole v hodnotě 10 000 korun.
5: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektrokola. S přibývajícím množstvím prodaných kusů u nás klesá věková hranice lidí, kteří si je pořizují. I nadále však zůstává ve většině případů nad 50 lety. Někteří obchodníci jich už dokonce prodávají víc než klasických kol na lidský pohon. Nejčastěji v cenovém rozpětí 40 až 80 tisíc korun. Loni ve světě přibylo poprav. V 17 zemích mělo takovým způsobem přijít o život více než 2700 lidí. To je nejvíc za posledních 44 let a nárůst skoro 80% oproti roku 2024. Toto číslo navíc nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny každý rok v Číně. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Dopravní nehodu v Thajsku nepřežila česká turistka a její irský přítel. Pár měl dopravní nehodu za deštivého počasí na horské silnici. Jejich skútr měl podle vyšetřovatelů smyk a čelně se srazil s protijedoucím autem. Češka zemřela na místě, její partner až následně v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Nový přírůstek hlásí brněnská zoologická zahrada. Jde rovnou o pětici mládět sýčka obecného. Drobná sova, která dorůstá zhruba velikosti kosa, patří mezi nejmenší evropské sovy a dřív byla běžnou součástí českého venkova. Sýček je aktivní nejen v noci, ale často i během dne. Pozornost poutá výraznýma žlutýma očima a typickým hlasem. Nad Brnem a jižní Moravou nás i dneska čekají mraky. Výjimečně hrozí přehánky. Oteplí se, naměříme až 20 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: 7 hodin, 3 minuty, hezké ráno.
10: Ahoj. Snídaně
9: šampionů. Startujeme další společnou hodinu a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
10: Kdo jste smutný, že se letos třeba nikam nepodíváte letadlem, tak my vás za chviličku do letadla vezmeme a budeme vás potřebovat, tak s náma rozhodně zůstaňte.
9: Tak připoutejte se za chvíli. Odlítáme teď muzika Samfeld a Jonas Blue. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio v 7 hodin 6 minut. Dobré ránko.
1: Zažili jste někdy nějaký bizárek v letadle, když jste cestovali třeba někam daleko, nějaký dlouhý lety? Popřemýšlejte, v poslední době se staly hnedka dva během jednoho víkendu, jo. Za prvý. Jedna dvojice, ta dostala pokutu za to, že...
0: Jo, že se milovala na palubě, to jsem čet, jo, to jsem čet.
1: Oni se ale jako seznámili během toho letu a rovnou na to takhle vlítli, jo. Takže to byl rychlej posun. Nicméně pak tam byl další pár nebo další parta lidí a ty zase dostali sprdunk za to, že tam dělali velký brajgl, jo. Hodně tam hulákali, hodně tam dělali bordílek a tak.
0: Což se dá vlastně pochopit, když letíš někam dál, jo, tak nuda v letadle, no, tak co dělat?
1: Co je zase horší pro to, jakoby pro tebe, jo, pokud tam cestuješ, jsme teďka všichni v letadle a děje se tam tohle, jo, slyšíte zvuky z kabinky cizích lidí a nebo tam někdo hází věc, má řve, co je vlastně horší pro nás jako pro cestující?
0: Ale radši bych asi poslouchal tohle, než aby mi někdo kopal do sedačky zezadu, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, no, za mě nejhorší mimino, který řve na palubě.
0: A tak to zase jako rodič chápu, jo.
2: Já tak to taky chápu, ale je to vždycky strašně nepříjemný.
0: Jako je to nepříjemný, ale já z pozice rodiče od té doby, co jsem teda rodič, tak mě jako takhle štvetě to, ale je mi to zároveň líto, jo. Teďka jako nevíš, jako na jakou stranu. Říkáš si ježišmarja, ale pak si říkáš ježišmarja, chudáci rodiče, jo. Ale to kopání je nejhorší. Já teda nevím, jak to máte vy, ale jakmile mě někdo ťuká do sedačky, tak se otočím a jako řeknu mu to slušně. A ten člověk to většinou pochopí, no.
1: Já to taky řeknu, ale většinou mám pocit, že to nepochopí nebo nerespektujou a nechápu vlastně některý rodiče, že jako neřeknou sami těm dětem něco, že prostě nechávají si tam tak jako kopat. Víte jak?
2: To je to nejhorší, když se to děje, ty to celou dobu jakoby dusíš v sobě a úplně ti jedou v hlavě ty dialogy, jak to může ta máma prostě, a teďka co bych jí řekl. Já ještě zpátky k tomu milování, jo. Víte, že existuje něco, čemu se říká mílový klub, a to je právě klub lidí, kteří se milovali nad jednou mílí, to znamená v letadle, ve výšce 1,6 km a výš.
0: Mě by zajímalo, kdy jsi na takovou informaci, Davide, přišel. Já jsem o tomhle v životě neslyšel, ale vypadá to, že ty s tím máš spoustu zkušeností.
1: Tak David je sportovec, patří do několika klubíku určitě, tak možná i tady do mílovýho
2: klubíku. Ne, tady do toho zatím nepatřím.
0: Kolikrát zatím patříš do mílovýho klubíku, co?
1: Nicméně nás teďka zajímají vaše historky z letadla, třeba z těch dlouhých letů nebo krátkých, to je jedno, ale nějaký bizáry, který jste tam zažili, nebo co vám třeba vadilo.
0: No opravdu nějaký chuťovky, pojďte se do toho opřít, budeme za to rádi, když tam to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp číslo 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity JP Cooper, Astrid S a za malou chvíli se k těm vašim bizárkům z letání vrátíme. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Mirai Trips dokola, 7 hodin, 15 minut, tohle je pondělní rádio a snídeně šampionů, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, že v uplynulém víkendu se v oblacích děly různé věci, konkrétně v letadlech, a ptali jsme se vás, jaké máte bizarní zážitky z letání.
1: Máme tady několik zpráv, tak jedna z nich třeba, já jsem letěl jednou v životě a když jsem viděl, jak se při vzletu letadlo prohlo, tak mě tam už nikdo nedostane. Na zpáteční let jsem se musel posilnit flaškou alkoholu.
0: Je pravda, že to trošku zatlačí do sedačky, no.
1: Já mám hrozně moc přátel, který se tak moc bojí lítat, že se právě vždycky úplně sundají. Mm-hmm. A prej to fakt pomáhá, já tenhle problém nemám, takže nemůžu soudit, ale asi je to teda řešení, no, případně.
0: Jasně, dá to rozum. Tak píše třeba Peťa, paní přede mnou se vytáhla řízek falobalu, v tu chvíli celé letadlo vědělo, že letíme z Prahy.
1: To se tam musí nést, pak ten odér. Tom, jedna paní si během letů lakovala nehty. A to teda jako ten aceton, že jo, pak třeba kdyby měla ještě odličovač, to smrdí teda hodně, to musím se zastat.
0: Hmm. A to byla pilotka, nebo to byla spolucestující? Tam náš autopilota, můžeš si ty nechty normálně nalakovat, že jo? Taky píše Jana, dobré ráno, při cestě z Argentiny do Evropy, konkrétně do Paříže, určitě nechcete mít kolem sebe 10 rozječených polských neukázněných dětí, které si před vámi klopí sedačky a skáčou. Letuška jen krčila rameny, pro mladé je toto za mě nejlepší antikoncepce, no pro šepana. Taky tady máme nějaké hlasovky, pouštím tu od Martiny.
2: Čau, čověče, jednou jsme letěli z Egypta a letěl s náma týpek, který byl absolutně celý ověšený zlatem, ale zlatý řetězy, zlatý prsteny na každém prstě, zlatý náramky, dokonce se tam asi třikrát převlíkal, aby všem ukázal, jaký má značkový trenky. Mm. Zaplatil se 3 sedadla, aby mohl letět, ale... Jeden problém tam byl, no. Letěl sám.
0: Takže on si zaplatil 3 sedadla, aby mohl teda všem ukázat, nejenom, že si teda koupil spoustu jako značkových hadrů, ale aby ukázal, že teda nestačí jedno, ale že potřebuje 3 sedadla, že na to má.
1: Je to frajer
0: jako
1: prostě.
0: Frajer. Máme tady taky pohled z druhé strany, a to od letušky Martiny.
3: Krásné dobré ráno, milé rádio. Jako bývalá a vysloužilá letuška mě zrovna napadl jeden absolutní bizár, kdy po nočním letu, dlouhém náročném nočním letu, jsme uklízeli letadlo a na sedačce zůstaly po jednom cestujícím klapačky. Jak může někdo odejít z letadla bez zubů? A to je jeden z mála. Hezký den, Martina.
0: To je skvělý, no tak ten člověk prostě asi, to jsou takový ty, co spěchají, takový ty, co ještě než to letadlo přistane, tak už stojí v ulice.
4: Že mobil mám, klíče mám.
0: Že mám, a pak, až, pak když už jsi v té hale příletový, říkáš, ty jo.
1: Zuby.
0: Zuby, jo, no. Děkujeme za vaše historky. Teď odlétáme z České republiky přímým letem do Francie. Indila, Dernier Dance, v 7.18 na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Indila na Hit Rádiu v 7 hodin 21 minut. Už za pár chvil budete soutěžit v rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, na to rozhodně počkejte. No a za malou chvíli taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když potřebujete brýle, tak
4: Pop Optik.
3: Když kontaktní čočky, tak
4: Pop Optik.
3: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
4: Pop Optik.
3: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
4: Pop Optik.
3: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na Pop Optik.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
14: nábytek. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Brně v Olomoucké ulici u křižovatky Stěžební, bourala dvě auta. A na dálnici D2 na 37. kilometru Velkých Bílovic ve směru na Brno pozor na nepojízdné nákladní auto.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Shut Up and Dance, tohle jsou Walk the Moon. 7.29. A pondělní Hit Radio, snídaně šampionů. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin, David. A David má...
1: Ranní update.
2: Česko má za sebou další vlnu demonstrací. Po celé republice se scházeli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Protestní akce se konaly ve všech krajských městech. Nejvíc účastníků hlásilo Brno. Daniel Landa vyzývá svoje odpůrce, aby trochu ubrali. Reaguje tak na incident, při kterém někdo rozbil okno v jeho pražském domě. Pobídl je, aby ho vynechali ze svých vzteků, své pozornosti a emočních tanečků. Do Česka by mohlo konečně dorazit letní počasí. V maximech budou začátkem příštího týdne atakovat teploty hranici tropické třicítky. Ještě teď ve středu, ale počítejme s deštěm.
0: Hezký, takže léto tady, léto na spadnutí. Já bych se ale tak úplně neradoval, protože nevím, jestli jste si toho všimli. To počasí je letos jak na houpačce. Chvíli 30, pak sněží, pak 30, pak sněží. No tak uvidíme. Nicméně hezký počasí bude asi na MotoGP. Krásná atmosféra. Tenhle týden hrajete v soutěži Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
3: 19. až 21. června se to všechno odehraje, pátek, sobota i neděle. A ta gold vstupenka, kterou můžete vyhrát, zahrnuje přístup na úplně všechny přírodní tribuny, taky možnost přicházet mezi sektorama a sledovat ty závody z různých míst, no a taky kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777. Za malou chvíli domů z vás zavoláme, zasoutěžíte se a teď k vám letí Coldplay na Hit Radio. Hezké ráno.

0: To jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hitrádiu v 7.34. Rychlá pětka se blíží. V té celý tento týden vyhráváte gold vstupenky. Přesně celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna. Rychlá
1: pětka. 19. až 21. června se to všechno odehraje a proběhne Grand Prix. Přiveze dokonce světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin nebo Filip Salač. Podle Michala teda vlastně George Martin.
0: George můžete Martin. Si vybrat. Je to Jorge. Jorge Martin. No nicméně, kdo si o tenhle parádní víkend v Brně za soutěží je Stefanie, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Stefanie nebo Stefanie, jak ti máme říkat?
2: To je jedno, Stefy třeba.
0: Tak Stefy, ty jsi mi napsala, že MotoGP by byl velký zážitek pro vašich 5 dětí a pro vás dva vášnivé motorkáře, neuvěřitelný, takže motorkářská celá rodina.
2: Ano, ano, samozřejmě.
0: Hezký, no tak pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se říká řemeslníkovi, který vyrábí věci ze dřeva?
2: Tesař.
1: Třeba.
0: Taky. Mysleli jsme truhlář, ale třeba tesař. Pojďme dál.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
2: 15.
0: Ještě se oprav.
2: 10.
4: Bohužel.
0: David je kat, tak Steffi.

0: My musíme dát šanci někomu dalšímu.
1: Aj.
0: Ale hrajeme to o to do konce týdne, tak zavoláš?
2: Určitě nevolám.
0: Dobře, tak Stefi, zatím ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Krásné ránku, kdo na telefonu s námi?
3: Jirka, čau.
0: Čau Jirko. Tak pojďme na to.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
3: 20.
0: Přesně tak.
4: Jo. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
5: Jaké zvíře je známé tím, že spí zimním spánkem a miluje med?
3: Medvěd.
5: Je to tak?
0: Medvěd je správně.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jiřina, budeš vědět, kolik gramů má polovina kilogramu?
3: 500.
0: 500. A poslední, pátá.
5: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
3: Červenou.
5: Můžeš se opravit, dáme ti jednu šanci, jako jsme dali předtím, posluchačce.
3: Ještě jednou.
5: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
6: Ten trojúhelník.
3: Modrou.
0: Dostal si stejnou šanci jako, Steffi se teda jednou opravit a dopadlo to. Tak Jirko, vyhráváš vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Koho vezmeš s sebou?
3: Přítelkyni určitě.
0: Hezký. Přítelkyně poslouchá?
3: Neposlouchá, ta bude v práci.
5: A vy jste s přítelkyní taky motorkáři, nebo to prostě jenom máte rádi?
3: Máme rádi, no, určitě.
5: No jo, tak to si užijete 19.
3: No.
0: Tak skvělý, tak Jirko, moc gratulujeme, vydrž nám na telefonu.
3: Děkuju moc, hezky.
0: Doladíme detaily a zatím čau, ahoj.
5: Čau.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio City Brno.

0: Petr Bič Project. Hey now, takhle vám hraje pondělní Hitrádio snídaní šampionů v 7.42. Přejeme vám krásné ránko, třeba krásnou cestu do práce taky. Jak to vypadá na silnicích, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. No a těšit se můžete i na další parádní muziku Linkin Park nebo Regan Bone Man.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
12: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Když
14: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v Řečkovicích v ulici Terezy Novákové u křižovatky s Družstevní havarovala dvě osobní auta a v Brně v Olomoucké ulici u křižovatky s Těžební jsou v sobě taky dvě auta. Dejte pozor.
16: Máš chuť na

90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rick and Bone Man, Skin 753, Hit Radio. Kdo jste se v sobotu díval na hokej, tak jste možná ve finále litovali, že jste se nekoukali na Eurovizi. Jo, Česko-Slovinsko, víme poprvé v historii, klepec od Slovinců 3-2. Ale pojďme na tu Eurovizi. Daniel Žižka, krásné 16. místo. A vlastně, když to opět napojíme na tu hokejovou tematiku, tak je super, že jsme skončili před Švédama. Ale zase já si říkám, že vlastně po nějakých 600 letech zas nějaký bratr Žižka válcuje Evropu, jo? Takhle by to znělo v Eurovizi v roce 1426. Ale jistá podoba tam je, jo? A Žižka 2026. Co na to náš porodce David? Simon Cowell, co na to říká?
2: Za mě dobrý.
1: Za mě dobrý. Je tam slyšet ta podobnost asi, že jo?
2: Ano.
3: Musím říct, že mě výkon našeho současného Žižky strašně moc bavil. Ona to nakonec vyhrála slečna odkud? Z Bulharska?
2: To mě právě překvapilo. Já myslím, že Dara je ze Slovenska.
3: Nicméně, jako já nevím, jestli jste slyšeli ten výherní song, ono se tam pořád opakuje nějaký bangaranga bam, něco takového. A jako šlape to, ale prostě ten hlas Žižky, to je něco, no.
1: Počkej, a on tam někdo zpívá? Já jsem viděl jenom jakoby obraz, já jsem vůbec si nevšiml, že tam někdo zpívá. Takže to byla Eurovize 2026, no a jak to vypadá teďka u nás v playlistu? Ed Sheeran, Old Phone, 7.55, tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci nejsou levná sranda. Loni stát za jejich výplaty zaplatil více než 300 milionů korun. Ještě víc, 412 milionů, potom stály jejich náhrady. A letos to bude ještě víc. Například náhrady na dopravu se letos zvýší na 63 900 korun měsíčně. Náhradu za reprezentaci potom dostanou více než 17 000. Hodně kuriozní zpráva přichází ze Spojených států. Při letecké show tam došlo ke střetu dvou stíhaček. Piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Samotná akce se přitom konala po 8 letech. V roce 2018 při jiné nehodě jeden pilot zemřel. Česko by se mělo dočkat letního počasí. Podle předpovědi se můžeme těšit na teploty kolem 20 stupňů a převážně polojasnou oblohu se sluncem. V odpoledních hodinách se ale budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Víkend by potom měl přinést teploty atakující hranici letních 25. A teď už se pojďme podívat do regionu.
9: 80 let lodní dopravy oslaví v sobotu na brněnské přehradě dopravní podnik. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy. Otevřený bude ale celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma, zájemci nahlédnou do vnitřku hráze a připravený i bohatý program, třeba ve spolupráci se záchranáři, hasiči, strážníky, zoo, cirkusem Legrando nebo Hit Radiem City Brno. Také dneska nabídne obloha nad Brnem a jižní Moravou mraky a musíme počítat s možnými přehánkami. Teploty porostou, těšte se i na 20 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezké pondělní ráno.
14: Krásný ráno, ahoj.
15: Snídaně šampionů.
13: Mám pro vás, kdo nás sladíte, takový malý přátelský tip na pondělní ráno. Pokud chcete vašemu kolegovi udělat radost, kupte mu třeba snídani. Stejně jako to udělala před malou chvíli Jasmin.
14: Já už jsem se bála, že to vezmeš na sebe, že ty jsi nás tady obohatil.
13: Jasmin se plácla přes kapsu a dovalila snídani, takže děkuju moc. A musím říct, že to kafčo teda mě velice potěšilo, takže pokud vy chcete udělat radost nějakému kolegovi, tohle je tip.
8: A na mě se tak nějak zapomnělo, že?
13: Šťoural.
0: Hit Radio City Brno.

0: Báry 8.05 na Hit Rádiu. Krásné ránko s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Jsou nápady, které jsou blbý, a pak jsou nápady, které jsou hodně blbý, jo. Třeba sundat si na Mount Everestu rukavici, abyste si udělali selfiečko. To jeden horolezec opravdu udělal a samozřejmě v té teplotě, nebo spíš zimě, která tam je, mu umrzl prst.
0: Počkej, jakože na tu chviličku, jenom že si sundáš rukavici.
1: Jo, ne, opravdu takhle přišel o prst kvůli blbý fotce.
0: Já teda možná se ptám blbě, třeba to dává smysl. Já jsem teda nikdy na Mount Everest neles, takže asi jo.
1: Asi jo. Zkrátka vyšlíknul se, když neměl, takže takový varování pro vás, ale vzpomněla jsem si na svůj příběh, když jsem se vyšlíkla, když jsem neměla. Já jsem šla loni v Tajsku na masáž a já jsem z Čech zvyklá, že se samozřejmě máte celý svlíknout, že jo? No. A teďka jsem tam byla u nějaký paní, u nějaký Tajky, ona u mě furt stála při tom svlíkání se, tak mi to bylo takový jako nekomfortní, ale říkám si OK, tak jsem postupně jako odkládala ty svršky, až jsem se dostala k podprsence a teďka jsem jí šla jako rozepnout a ona se úplně zděsila, že to teda ne, jo, úplně ke mně přiběhla a asi se to tam nesmí, nebo jo, já nevím, ale nesetkala jsem se s tím nikdy a koukala na mě dost pohoršeně, že jsem to chtěla udělat.
2: Ona si totiž nejspíš myslela, že jsi přišla na jiný druh masáže.
0: Přesně, anebo říkala, tak to teda ne, tady vás zastavím a dojdu pro pána. My to máme tady takhle rozdělení.
1: Vy jste se vysvlíkli někdy nějak špatně, nevhodně, nebo že jste jako neměli?
0: No, nevhodně, já nevím, asi to spíš jako je obráceně, když jsem se naopak oblíknul něco, co jsem neměl, nevím, možná už jsem to tady říkal, ale když jsem byl na jednom vyšetření, kde jsem se měl na sebe nasadit anděla, tak mi sestřička to dala do ruky, já to nikdy v ruce neměl a říká, tak si to oblečte, no, tak jsem si to oblíknul a dal jsem si to tou dírou dopředu a teďka ona pro mě přišla do té kabinky a kouká na mě, říká, co to, a já, no, jsem si to oblík a ona, no, ale tu díru musíte mít jako na druhé straně, říkám, No, takže nevím, jestli se to počítá do tady toho, ale budiš, no.
1: Tak rozhodně tu storku máme aspoň.
2: Hele, mě asi také na první dobrou nic nenapadá, takže já předávám slovo našim posluchačům.
1: Tak štafeta na vás teda.
0: Přesně, je to přehozený na vás teďka ta rukavice. Ten balón je u vás, tak nám pojďte nahrát hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to normálně pošlete jako zprávu. Když jste se teda vysvlékli a když jste se neúplně vysvléknout neměli. Jo, čekáme na vaše příběhy. Teď k vám letí další muzika Maroon 5, Sugar a zahrajou taky My Chemical Romance tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Tohle jsou My Chemical Romance na Hit Radio, přesně ve 8:45 a minutu k tomu. Krásné ránko. Bavili jsme se o borci, který si při výšlapu na Mount Everest chtěl udělat selfiečko a když si sundal rukavici, tak mu umrzl prst. Tak jsme se ptali vás, jestli jste se třeba někdy taky nevhodně svlékli.
1: Je tu zpráva, kamarád si při žádosti o ruku klekl tak nešťastně, že mu praskly kalhoty. Technicky vzato se taky nevhodně svlékl. To by mě vlastně pobavilo, jo, když si to představím, že se to stane mýmu partnerovi při žádosti o ruku, je to vtipný.
0: Aspoň máte na co vzpomínat.
1: No.
0: Tak píše Michal, ahoj, když jsem byl po operaci s kýlou, tak přišla sestřička na pokoj na kontrolu, vyhrnula mi anděla a vyvalila oči, tak mě nenapadlo nic lepšího, než jí říct, to je macek, co? Najednou odběhla, chlap na vedlejší posteli se na mě podíval, tak mu říkám, asi se lekla. Vrátila se z obvazy a praskl mi stech.
1: Která část té zprávy je horší, ale je to boží. Ano, stalo se mi to taky, a to na gynekologii. Nejdříve jsem sestřičce dala místo kartičky pojišťovny kartičku do Zverimex. Tak to je golden. A po vyzvání paní doktorky, odložte se, jsem se svlékla celá a nastoupila před ní úplně nahá. Když se na mě dívala, řekla jen, to jste nemusela, ale když vám to vyhovuje, musím dodat, že jsme se obě nasmáli a já se fofrem přioblíkla. Ráno začalo nádherně. Já musím říct, že když jsem tam byla kdysi poprvé taky, tak jsem udělala to stejný. Ne teda kartičku do Zverimexu, ale taky jsem se svlékla celá. Proč vás někdo nezaučí prostě, že jo, holky?
0: To je skvělý. No takhle, myslím si, že potomhle už se to pamatuješ do konce života, jak se to má dělat. Taky píše Pája, na koupaliště jsem si sundal snubák, aby se mi líp plavalo, už ho nikdy nikdo neviděl.
1: A to se stalo teďka kamarádce taky, normálně byli na dovolený a přítel její plaval v moři, nebo teda snoubenec, a ztratil snubní prstýnek. Ona byla tak smutná, tak vytočená, strašně se to střídalo. Vlastně to je špatná situace, jako.
0: No ale on se ho sundal jako schválně, že jo?
1: No jasně, tady
0: vlastně
1: jo.
0: Pája.
1: No.
0: No, takže tak takhle. Podle zpráv, co nám píšete, jste teda pořádný zvířata. Máme tady pro vás jednu kartičku do Zverimexu. Do zoologický s váma. Shakira, Zoo na Hit Radio v 8.18. Hezké ráno. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into

0: Hit Radio, Shakira, Zoo 8.21. Jak velká zoologická je to na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a taky samozřejmě přidáme další skvělý songy Atmo Music, taky Avicii.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa.

0: Nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Toto je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
12: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Brně v Řečkovicích v ulici Terezy Novákové u křižovatky s Družstevní a na dálnici D2 u Staroviček ve směru na Bratislavu. Dejte pozor na odstavené auto na krajnici.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: tak jako my.
1: Atmo Music. Tohle jsou Andělé. 8.32 dáváte si pondělní hitrádio a snídení šampionů. Za malou chvíli třeba Alex Warren nebo Cranberries. Teď má pro nás David jeho ranní update. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Letošní ročník Eurovize nakonec ovládlo Bulharsko vůbec poprvé v historii. Z prvního místa se radovala zpěvačka Dara. Čech Daniel Žižka skončil na 16. místě. Vladimír Darida ještě v českém fotbale určitě neřekl poslední slovo, ba naopak, kapitán hradeckých otroků prodloužil smlouvu o další 2 roky. S Hradcem se tak může příští rok těšit na účast v evropských pohárech. O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2000 více než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Tak a my jsme si tady ještě nikdy od té doby, co jste tady nepovídali o knihách, takže nechte mě hádat. Michal, ten nečte knihy vůbec.
1: Tak to je kec. Co Jasmin?
4: Já čtu, teďka čtu zrovna Zákon rezonance.
3: Jaká fyzikální kniha?
4: možná spíš jako EZO, ale ne EZO. Jo, je to o tom, jak se přitahuješ věci do života.
1: Takže my tady máme EZO.
3: A jednoho nečtenáře tady máme, takže schválně si ověříme, jakou poslední knížku si četl, Michale.
1: Bylo nás 5.
3: To jsem si tak nějak myslel, no. Co to bylo k maturitě?
1: Bylo do čtenářáku na
4: základce.
1: Cranberries, free to decide. Další muzika pro vás, mimochodem srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 a srdcovky další vám bude hrát Jirka Pelnář po 12. na Hit Radio.

0: Takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio a snídaně šampionů Alex Warren v 8.40.
1: Pokud si myslíte, že prohra se Slovinskem je nějaká tragédie, tak v Itálii teďka řeší strašnou věc, jo. To už je jako státní, prostě regulární smutek. Ve městě Modena se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
0: Kácho, 15 000 kousku prošuto, to je vřič.
1: Adio, kedy zastrá. Ne, fakt je to velká škoda, jako.
0: No, obrovská.
1: Ty bláho.
0: Já teda nevím, jestli máte proč to rádi, já ho miluju, teda absolutně. A jako 15 000 kusů těch obrovských šunek za miliony eur. Hele, takhle. Každý národ má svůj bod bolesti, jo. U nás je to OK. Ve Švédsku je to teďka Eurovize a v Itálii přehrátá šunka.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
4: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
8: Sýko, koupelny, kuchyně.
9: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
10: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
14: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Walker, Hit Radio 8.51. Tak co, koukáte na hokej? Koukáš na hokej, Jasmin?
1: Koukat.
0: Koukáš. A co vy, koukáte nebo jste ti, ze kterých se stanou echt fanoušci až ve čtvrtfinále? Já teda musím říct, že jsem začal koukat hnedka od začátku. Sobota, kdo koukáte, víme, eskapáda se Slovenci, nic moc, ale dneska si můžeme spravit chuť, pokud zdoláme Švédy. Česko-Švédsko ve 20 hodin 20 minut. A já jsem si říkal, já jsem tady vyhrabal na Švédy nějakou špínu, že bychom je mohli pomluvit už takhle dopředu. Hledal jsem a našel, jo, protože švédský bulvár, pozor, teďka jede velký bomby. 20. místo na Eurovizi. Skončili až za náma.
1: No to je fakt, že pro ně je to špatná zpráva, tak je to země jako Roxette, aby,
0: no,
1: takový
0: jasně,
1: velikánů,
0: jasně. Že jo. A Víči, že jo, a no. Tak dále. Do toho

0: Princezna Sofie, její jméno se znovu objevilo kolem Epsteinových dokumentů. Tak jo. Velký bulvárek. Zpěvák Mance Cellmerlow, co Eurovizi kdysi vyhrál, tak zase řeší rozvod a údajný kokain. A aby toho nebylo málo, tak švédský Love Island musel vyhodit účastníka kvůli vážnému incidentu během natáčení. Co to asi bude?
1: Tak my pořád slýcháme, jak vlastně Švédové jsou jako krásní a sportovci a ekologie se tam jede, ale taky mají svý drama, nebojte se.
0: Přesně. No tak doufejme, že dneska večer v hokeji rozložíme jak těch skládací skříně. Česko, Švédsko. 20 hodin 20 minut, teď na Hit Rádiu a Paté, hezké ráno.

0: 8.58 snídaní šampionů dojela do cíle, jdeme se s vámi rozloučit.
1: Díky za další společný ráno a odstartování toho nového týdne a slyšíme se zase zítra ráno.
0: Přesně v 6 hodin se tady potkáme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak vám přejeme hezké pondělí, všechno to zvládněte a jak bylo řečeno zítra.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Krásné dobré ránko, 2 minutky nás dělí od 9. Je tu nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pojďme se podívat do brněnského Komárova na ulici Jenevajnová. Ulice před kruhovým objezdem se Sokolovou tady bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. D1 na 213. kilometru ve směry na Brno, tady bourala taky dvě osobní auta, která po nehodě stojí u Krajnice, ta kolona už má téměř 2 kilometry. Ještě D1 206. za Holubicemi ve směru na Brno, tady dejte pozor na nepojízdné nákladní auto s defektem. V místě počítejte s tvorbou pomalu jedoucích kolon. Buďte opatrní s tím pondělním dopolednem a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu pak naměříme až letních 25 stupňů. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
14: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
0: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války byla neúspěšná a opět uvázla na mrtvém bodě.
2: Hokejový servis Hit Radio.
0: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlené skupiny projdou 4 nejlepší celky. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Jak už jsme slyšeli ve zprávách, tak se bude oteplovat a jasná zpráva už vlastně proniká teď do těch meteorologických předpovědí. Dívám se, že aktuálně měříme příjemných 12 stupňů. Dnešní maxima budou k 18, už teď svítí sluníčko bez deště a směrem k víkendu se to požene až k nějakým 23 stupňům.
2: Hit Radio City Brno.
3: Krásné pondělní dopoledne. Hit Radio City Brno po deváté. S vámi Petra Roušár, se mnou David Guetta nebo taky Adele.

Imagine Dragons s vámi v pondělí dopoledne, které tady na Brněnsku a vůbec na Jižní Moravě hlásí krásné počasí, které snad už vydrží sluníčko. Dneska teploty kolem 15-18, ideální. A možná jste se byli už jako cvornout pořádně i o víkendu, nakonec se to počasí sice nebylo úplně topové, ale dalo se. Vy, kteří často jezdíte na kole, tak jste určitě už udělali nějaké první cyklové lety. Vyrazili jste se podívat třeba okolo Svitavy? Já jsem byla tak překvapená, jak jsou ty vyčištěné břehy, jak to prokouklo, o kolik prostě nepořádku oproti zimě se nazbíralo pytlů, které ještě stály možná někde u stromu a čekaly na odvezení, ale vlastně bylo vidět, že si tam spousta šikovných rukou už mákla a udělalo mi to ohromnou radost, že se prostě seberou lidi a nejím to lhostejné, jak to i tady v té brněnské džungli, v té brněnské přírodě vypadá a každý rok prostě dobrovolníci jdou a ty břehy řeky Svitavy vyčistí. Nádherný, doporučuji vzít kolo, vyrazit. S námi v tuhle chvíli už Taylor Swift a její The Fate of Ophelia a dál třeba i Mirai. Hezké dopoledne.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Tak doufám, že máte taky takovou jahodovo-šlehačkovou náladu. V pondělní dopoledne to bývá někdy těžké, snad k tomu Mirai na Hit Radio City Brno přispěli s další muzikou Alvaro Soler, nebo taky Foster the People.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já!
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
8: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Přiznám se, že já jsem docela utrácivý typ. Jinak hezké dopoledne na Hit Radio City Brno s vámi Petra Roušar. Ano, jsem utrácivý typ. Znáte to asi, milé dámy, teď se obrátím na vás. Když mám dát tisícovku za nějakou pěknou halenku, tak mě to nebolí, protože už vidím, jak mě to bude slušet. Ale když mám dát 900 korun za popelnice, tak to bolí ale strašně. Tímto tedy připomínám všem obyvatelům Brna, že květen se nám ne že krátí, jako zase nechci krátit krásný květen, když jsme sotva v půlce. Ale pamatujte na to, že i studenti a cizinci, kteří se ve městě zdržují, platí o nich úžasných 900 korun za popelnici. Jinak děti a osoby starší 70 let platit nemusí, protože když na to jakože zapomenete, já vás nechci podezřívat, že byste na to zapomněli schválně, to rozhodně ne, ale když na to zapomenete, tak pak tam rostou taková ta penále a různý nesmyslný pokuty a z 900 může být i dvakrát tolik. Living for

0: Vítkovíky tady zazní. Mám pro vás Vrchlabí, nebo taky Rianu do konce hodiny.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
7: nábytek. Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
10: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno 30. 5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 18.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
11: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
12: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
16: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
17: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
19: Hit Radio City Brno.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu. Hit
21: Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Minutka před desátou, je to nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Tak, Hněvkovského ulice, křižovatka se Sokolovou, tady bourala, dvě osobní auta, zdržení jen do 5 minut. A tak, abyste o tom věděli, kde se držíte dál, Kšírova ulice před kruhovým objezdem se Sokolovou a ještě D1 213 ve směru na Brno. Tady bourala, dvě osobní auta, už stojí u krajnice. D1 206 za Holubicemi ve směru na Brno, nepojízdné auto s defektem. Tak opatrně, doufám, že tam všichni mají vesty a že to tam probíhá bezpečně. A D2 u Blučiny ve směru na Brno, střed osobního auta s nákladním, nehoda je odstavená, ale provoz v místě zpomaluje, tak to se tady bavíme o 9.5. u Blučiny ve směru na Brno. Opatrní buďte určitě a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den koupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxí ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres. Pokračuje ředitel společnosti Jan Michofajt.
6: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
5: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dál eskalovat. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
0: Nad Brnem a nad Jižní Moravou sluníčko, teploty pomalu, ale jistě šplhají nahoru, dnešní maxima kolem 18.
4: Hit Radio City Brno.
0: Do další hodinky pondělního dopoledního vysílání společně s Dermotem Kennedym a také Amy McDonald, Petra Roušar, přeje hezký den.

Pondělí 10. hodina, 11. minuta, k tomu doufám, že nálada jako má tu zlepšovací tendenci. Obzvlášť, když se podíváme třeba na počasí, které teď o víkendu nebylo nic moc, tak od těch dnešních 18 stupňů se budeme zvedat až k víkendu směrem k 23 stupňům. A vypadá to, že si tady dopravní podnik uměl objednat počasí na sobotu 23., kdy se bude slavit na Priglu 80 let lodní dopravy. Já jsem si to schválně dohledávala. 80 let historie přehrady, neuvěřitelný. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy, ale otevřený bude celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách a zájemci budou moci nahlédnout třeba i dovnitř hráze, že to bude takový otevřený den. Hit Radio City Brno bude součástí těchto krásných oslav. Budeme os tam i živě vysílat a moc se na to těším. Tudíž už teď si plánujte v sobotu krásné počasí. Pište si do diáře, Prigl slaví 80 lodní dopravy.

jo. Dávno nečtu komentáře, pač bych musel nechat všeho bejt. Možná na zíp onehdá vylez, spíš praotec, hej. Sousedova veranda je téma, který letí. Uklid svojí ránu.

0: Doufám, že nezapomínáte na to, že jako každé všední dopoledne se registrujete do Nevaříme, posloucháme, pokud ode mě chcete dostat peníze na oběd. V podstatě jenom za to, že jednomu z vás, který je registrovaný, zavolám a ten mi potom do vysílání místo čau nebo dobrý den řekne jednoduše Nevaříme, posloucháme. To je to naše okřídlené heslo, za které sypeme peníze do vašich peněženek.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: posloucháme.
1: Nevaříme, posloucháme, bude dneska trošičku jiné verze a budete mi muset věřit, že před malou chvílí, tak jak to někdy bývá s technikou, jsem vytočila telefonní číslo paní Marušky, která napsala, že je roztomilá kadeřnice a čekala jsem, že mi to zvedne a řekne, nevaříme, posloucháme, registrovala se teď jako poslední, místo toho mi to zvedl její partner, ale řekl, nevaříme, posloucháme a v tu chvíli mi tady kleklo celé naše nahrávací zařízení a přiznávám to tak, jak to je, no tak prostě někdy se to tak stane, takže i když všechno neproběhne tak, jak má. Peníze jsou tady nachystány proto, abyste si mohli užít skvělé jídlo, skvělý oběd nebo večeři v Charlie's Parku tento týden, tak jako ten minulý. Pětistovka samozřejmě paní Marušce putuje a doufám, že Zdenek, který to zvedl, jí tím udělá radost. A my jsme samozřejmě v tomhle nezastavitelní, takže se registrujte dál, zítra opět pětistovka a samozřejmě už si pokecáme pěkně naživo, protože do zítra už tady vezmu na to kladivo a všechno opravím.
0: Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. charliespark.cz.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet

0: Nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: Elitedate.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
5: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno, 30.5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i pivem Tři sestry.
9: Vstup 18.00.
8: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: 11. hodinka za minutu, pojďme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Kšírova ulice před kruhovým objezdem se Sokolovou, stále tady straší bouračka dvou osobních aut, lehké zdržení. D1, 206. za Holubicemi ve směru na Brno, dejte pozor na nepojízdné nákladní auto s defektem, ještě D2 u Blučiny ve směru na Brno, 9.5. střed osobního auta s nákladním, nehoda je odstavena na krajnici, provoz v tomhle místě zpomaluje. Buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Když
3: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Safari park Dvůr Králové nad Labem chystá rozšíření areálu. Nový 15-hektarový prostor s názvem Safari Jih by měl být hotový za 2 roky. Co v něm bude, prozrazuje za zoo Michal Šťastný.
8: Poskytne domov v tom pojetí safari, čili obrovského volného prostoru a pro nosorožce, zebry nebo buvoly. Návštěvníci se mohou těšit na poměrně značné rozšíření projíždí safari, a to na víc než 6,5 kilometru.
7: V novém prostoru by měl vzniknout také takzvaný africký kemp. Zoo by tím rozšířila možnosti ubytování. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, třeba v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 cm. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
0: Teploměr aktuálně teď s tou 11. hodinou ukazuje příjemných 15 stupňů Celsia. Tady na Brněnsku svítí sluníčko, ta maxima dneska až k 18.
5: Hit Radio City Brno.
0: Pomáháme zvířátkům, organizace, která prošla obrovskou tragédií, ale také ta tragédie vyvolala obrovskou vlnu solidarity. Mrknem na to. Hit Radio. Kolik peněz už má na účtu právě Pomáháme zvířátkům, jestli se dokáže zvednout z toho obrovského spáleniště doslova, které postihlo tuhle organizaci. Na to se podíváme za malou chvíli. Teď už slyšíte samozřejmě Vohnout a jejich Svaz českých bohemů.
9: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna na stavu.

nastává dukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu.

Hezké dopoledne po 11. hodině Hit Radio City Brno a s vámi Petra Roušár a doufám, že pro spoustu z vás pozitivní zpráva. Je to ani ne měsíc, co obletělo celou Českou republiku zpráva o tom, že spolek Pomáháme zvířátkům, který je tady v Brně, který najdete asi hodně i na Instagramu, protože pan Zdeněk Machař se tomu taky pečlivě věnoval, i tomu, co dává ven na sociální sítě. Prošel obrovskou tragédii, kdy celý ten útulek pro opuštěná zvířátka zhořel. Bohužel tam přišli o život i jeho pejsci, on sám s rodinou neměl na jednu střechu nad hlavou. A teď já jsem se dívala napříč těmi sociálními sítěmi, jak se toho chytli i ostatní, kteří chtěli pomoct a sdíleli žádost o pomoc. Musím říct, že mě to fakt jako běhnalo slzy do očí. Vzala jsem nějaký ty peníze, poslala jako spousta z vás a teď se dostáváme k tomu podstatnému, protože dneska se dívám na články, které vypráví o tom, v jaké fázi vlastně pomoc tomuto brněnskému útulku nebo této brněnské záchranné stanici je, kdy to vypadalo, že speciální účet, který byl zřízený, je teď bohatší o 2 miliony korun, ale speciální účet přímo samotného útulku byl obohacený o neuvěřitelných 16 milionů korun a já tady 100% vím, že pokud ty peníze jsou v rukou pana Zdenka Machaře, tak jako nemůže to dostat nikdo, kdo by víc dokázal zvířátkům opravdu pomoct a víc pro ně udělat. Jestli si myslíte, že to jako zveličuju, tak se sami opravdu podívejte na Pomáháme zvířátkům, Instagram, Facebook, uvidíte, o co šlo, uvidíte toho člověka, jak se zvířátky dokáže pracovat a hlavně chci poděkovat vám všem, jako napříč celé republiky, když mě teď asi úplně všude neslyšíte, jak jste byli solidární a jak jste pomohli a že to opravdu pomůže i do třeba nejenom těch následujících měsíců, ale třeba dalších i let. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet

0: 11 hodin 24 minut, to je jenom tak, kdyby vám už moc kručelo v břiše, tak jak vás uklidnila, že už za chvíli bude čas, abyste vyrazili na oběd. Já pro vás budu mít víkend a budu pro vás mít třeba Katy Perry tady u nás na Hit Radio City Brno, ale samozřejmě podíváme se i na to, co se během tohoto týdne dá zažít v Brně, protože jsou takové týdny, kdy máte pocit, že se nahustí ale úplně všechny akce a navíc nám do toho teďka bude krásně vycházet počasí, takže doufám, že si vyberete.
1: Královna omáček míří na Hrad. Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg. Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost. Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100. Kapacita omezena. Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
3: Pop Optik.
2: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský?
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
16: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
17: Housebrand Café per favore.
18: Si, signora.
19: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
1: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Počasí tohoto týdne by mělo být úžasné a nejúžasnější po tomuto víkendové a to znamená, že dopravnímu podniku to nahrává ke krásné atmosféře 80. narozenin lodní dopravy na brněnském Priglu. Nejenom, že to bude jako velkolepé a Hit Radio City Brno má tu čest být u toho, že bude otevřený i hangár, bude možnost podívat se i do hráze. Celý den budou parníky jezdit zadarmo a my tam budeme mít živé vysílání, na které se moc těším. Tak tomu celému už od víkendu předchází jedna zajímavá hra, která si myslím, že není jenom pro šotouše, ale mohla by bavit určitě i vaše děti.
1: Od 16. května startujeme velkou městskou hru k 80 letům lodní dopravy. Každý den od soboty sledujte stories na sociálních sítích dopravního podniku města Brna, vyluštěte hádanku a najděte v provozu vůz se správným číslem. Pokud budete úspěšní, řidič vám předá dárkový balíček. No a v něm najdete merch dopravního podniku města Brna a když budete mít štěstí, tak také rodinnou plavbu lodí. Hrajeme až do pátku 22. května a o den později 23. května pak pořádáme v Bystrském přístavišti velkou oslavu s hudbou a bohatým programem pro celé rodiny. Jste srdečně zvaní.
0: Tady už je ohňostroj.

0: Před polednem se s vámi budu loučit. Užijte si samozřejmě muziku, kterou pro vás dále ještě chystám a celé vysílání až k odpolednímu, kdy se tady objeví Iggy s Peťou a budou pro vás mít další zajímavé informace a nějaký překvápka. Já se budu těšit celý tento týden v 9 hodin vždycky dopoledne na značkách a každý den pravidelně pro vás budu mít minimálně tu 500 na oběd, nevaříme, posloucháme. Takže pokud nejste registrovaní, tak mrkněte honem na naše stránky. Dneska to bylo totálně easy. Věřím, že Maruška se Zdenkem už se radují a už přemýšlí, kdy si na oběd zajdou. No a zítra opět jeden z vás registrovaných, který mi řekne, nevaříme, posloucháme. Užívejte vysílání, užívejte toho, že máme konečně pořádný jaro a zítra čau.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur. Všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousků prošuto, je břík.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop Optik.
4: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Co to je?
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
15: Nákupní centrum Královo pole, vaše pohodové nákupy.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
20: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz.
21: Kam utíkáš?
22: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
21: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
22: A rolety mají taky?
21: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy.

0: Co zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V Brně v Masarykově ulici v úseku mezi ulicemi Nádražní a Josefská probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Ferryho nemohl odehrát, tak jak tvrdí poškozená žena. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít také závěrečné řeči. Teď se podíváme k nám.
0: Šok zažil provozovatel vyhořelého záchranného centra pro zvířata v Brně. Tentokrát příjemný. Na hlavním účtu stanice našel 16 milionů korun, které mu lidé poslali od požáru. Zdeněk Machař doteď využíval k nápravě tragédie mimořádný účet z nesnáze, kde se sešlo od neštěstí přes 2 miliony.
11: Hokejový servis Hit Rádia.
14: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Večer nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Engelholmu slavili Češi triumf 3-1. Dnešní duel startuje 20 minut po 8. hodině večer.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Obloha se mračí, mohlo by i sprchnout, ale teploty máme v Brně a na jihu Moravy docela vysoké. Naměříme i 20 stupňů Celsia.

0: Je pondělí 12 hodin 2 minuty. Přeju vám naprosto pohodové poledne. Jak se máte dneska? Já vím, že je to zvláštní otázka, že v pondělí, jak se asi tak člověk může mít v pondělí, no, po víkendu zase zpátky v práci. To je nepříjemný. Na druhou stranu, po víkendu ve 12 hodin jste se opět dočkali vašich oblíbených srdcovek. Mám tady připraveno 5 fantastických hitů a zároveň budeme vzpomínat k tomu všemu taky na vaše dětství a na vaši pubertu. Tak co může být lepšího takhle v pondělí, než poslouchat Hit Radio? Začínáme Outka!
1: Hit Radio City Brno.

0: Naprosto dokonalá srdcovka s číslem 1. Takhle se má začínat v pondělí. Outcast, hej, a je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když se vás teďko zeptám, co vám chybí, jo, tak takhle, vzhledem k tomu, že je 18., tak to bude předpokládám výplata, co přišla minulý týden. Ano, ta už je nenávratně pryč. Ale co vám chybí z 90. let? Nebo 80. Prostě z doby, kdy jste vyrůstali. Úplně v klidu se zamyslete, popřemýšlejte a napište mi to na 777-937-777, což je WhatsApp Hitrádia, nebo můžete poslat i hlasovku. Je jedno, co to bude, jestli jídlo, věc, hra, zážitky, prostě cokoliv. Když by se vás zeptali třeba vaše děti, jo, nebo vnoučata jednou, co vám chybí z 90. Co by to bylo? Těším se, dejte mi vědět. My si zatím dáme hit z roku 1990, německý projekt Enigma. Bude to taková malá modlitba za lásku. Já taky popřemýšlím, jsem zvědavej, na co všechno přijdeme. To bude nostalgický pondělí. 777-937-777. Teď Enigma.

0: Živáko Celebrate na Hit Radio a rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, to už byla srdcovka s číslem 3. Máme před sebou poslední dvě a pak ještě jedna bonusová, která bude opět na vaše přání. Než se k tomu dostaneme, tak pojďme na vaše vzpomínky. Co vám chybí z doby, kdy jste vyrůstali? 80ky, 90ky. Píšete na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Radio. Mám tady spoustu zpráv, například ahoj Jirko, mně chybí můj nejlepší kámoš, co bydlel v bytě a ty kraviny, co jsme dělali. Nejlepší bylo, když jsme si z kelímku od jogurtu a ze šňůrky vyrobili vysílačky a povídali si přes okna. Doteď nechápu, že to fakt funguje. Zdraví Lukáš. Eva píše, diskotéky, kinderparty, venku, scházím se s přáteli, jenom tak, volnost bez hlídání, kde kdo je. Prostě ten čas, který byl jiný, plný zážitku s přáteli. Tady si jako říkáme, víte, co je jako nejvíc na tom? Že v tu dobu jsme ale byli vlastně jako děti, byli jsme v pubertě a hlídali nás rodiče. A my jsme si říkali, já už chci být dospělý a budu si jednou dělat, co chci. Teď jsme dospělí a vlastně jako nic z toho neděláme, i když můžeme. A vzpomínáme, jaký to bylo, co jsme dělávali jako tenkrát. Jak je to možný? Jak to, že v tom životě se to takhle otočí? No nevadí. Další zpráva. Mně chybí trafiky. Dřív byly na každém rohu a i když jsem nesnášel tam táto vychodit pro noviny a kusovky, tak dneska na to vzpomínám rád, jak jsem stál ve frontě a říkali mi tam, ty jsi malej krásnej, chviť, ty jsi ale vyrostl. Zdraví Lukáš, hezky. Lucka ještě píše, že jí chybí bravíčko, no a Martin vzpomíná na videopůjčovny. To je skvělý. Na co vzpomínáte vy? Dejte vědět. A my teď zavzpomínáme na rok 2008. Simple Plan, Your Love is a Lie. Na Hit Radio.

0: srdcovka v pořadí na pondělní poledne. Tears for Fears s hitem Shout. Tohle je taky legenda. Tears for Fears. Velmi zajímavý název. Ovšem není to první název této kapely. Fakt.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Oni se původně jmenovali v češtině Historie bolení hlavy. Zajímavý název. Název Tears for Fears tak našli v knize amerického psychologa, který propagoval takzvanou terapii prvotního výkřiku. To se nám bude v pondělí velmi hodit. Dobře poslouchejte. Pacienti mají křičet, aby uvolnili potlačované trauma. Dokonalý na pondělí. Velmi dobrý způsob. Můžete ho zkusit buď v práci, anebo odpoledne třeba až pojedete domů autem v centru. Jestli je to u vás rozkopaný podobně jako u nás tady, tak to se opravdu hodí. To budete tak vyklidněný, úplně vyzenovaný. Dneska vzpomínáme na to, co vám chybí z 80. a 90. let. Pavla napsala: Ahoj Jirko, já před pár dny vzpomínala na můj kotoučák. Jak jsme s holkama poslouchali hudbu, pak jsem dostala kazeťák a ten mám dokonce dodnes. I kazety, LPčka, desky, no byla to jízda s hudbou. Byli jsme od rána venku a bylo to neuvěřitelné, co všechno jsme vyváděli. Máme opravdu na co vzpomínat. Zdraví Pavla. Pavle, děkuju za tuhle vzpomínku. Kotoučák, ten my jsme doma měli taky. Já dokonce jako malej, tak jsem na pásky nahrával, jak mluvím. A tenkrát mě ani nenapadlo, že jednou na vás opravdu z toho rádia budu mluvit a že vám budu hrát srdcovky. Jsem za to vděčnej. Tak co vám zahraju jako poslední srdcovku? To nechám na vás. 777 937 777 je WhatsApp sem do rádia. Klidně pošlete zprávu nebo klidně pošlete hlasovku. Co byste chtěli slyšet za srdcovku na přání? Máme poslední hit. Pojďme si to pondělí fakt zpříjemnit. Co je ten váš nejoblíbenější hit? Ta vaše srdeční píseň. Dejte vědět, za chvilku ji hrajem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já!
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: trenirkarna.cz
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
13: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
12: www.u-lucerny.cz.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
15: Nakup!
1: Krkolup a vyhraj v Krpolu. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
11: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen na Hitrádiu zpívá o tom, že všude je fajn, ale nejlíp je tady u nás na Hitrádiu a právě proto zítra ráno v 8 přijdou do snídaně šampionů. Tak si nenechte ujít exkluzivní rozhovor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A před námi srdcovka s číslem 6, ta je na vaše přání. Mám tady zprávu. Ahoj, s kámošem jsme si kupovali džíny XXXXL, jenom aby jsme měli co nejširší nohavice jako rapeři. No, do jedné té nohavice by jsme se vešli oba dva, ale byly to 90, Vanilla Ice a tak dále, tak to prostě muselo být. Díky za tuhle zprávu, výborná vzpomínka, je to od Míry. Já nevím, měli jste taky tenkrát peněženku na řetězu? Si pamatuju, že jsme s tátou šli do nějakého železářství a musel mi koupit prostě jako stříbrný řetěz, abych měl jako co největší, nejtlustší a nejdelší takhle řetěz kolem nohy, jo? Za poutko chycenej a dozadu peněženka. No tak tohle byla neuvěřitelná doba a když už vzpomínáme na tyhle rapery, tak já tady mám připravený právě teď americký hiphopový trio, kterým se taky říká pionýři irského rapu. A jestli je zrovna tohle váš, řekněme hudební hrníček, tak v tom možná uslyšíte i 100%

legendárních Cypress Hill. Není to náhoda, protože jeden ze zakládajících členů Cypress Hill, první hiphopový party, která získala svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak tenhle megahit, který nám právě teď začíná produkoval, tak tohle je, dámy a pánové, výlet do roku 1992 a do doby, kdy jsme se možná učili jezdit na skejtu, na bruslích a měli modřiny ze skateparku. House of

0: Radio a srdcovky, teď to byla takový jako malý souboj generací. Předtím House of Pain, rok 92, teď zase 21. století, rok 26 a novinka v našem vysílání Rehab in my head, což ale taky je vlastně jako trošku předělávka jednoho legendárního hitu. Souboj generací, můžeme to tak nazvat, bude opět zítra po 12. hodině, kdy opět uslyšíte jak srdcovky, tak ve zbytku druhé hodiny, té druhé části, opět ty hity, které už pak velmi dobře znáte a některé jsou i opět nové. My si za chviličku dáme například Green Day, nebude chybět ani Leony. No a pak nejnovější zprávy, já to nechápu, 13 hodin, za chviličku, tady, za kolik, za 14 minut to tady je, ten čas letí jak zblázněnej, srdcovky jsou u konce, díky za to, zítra znovu pokračujem.
1: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: Atava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online e-kondomy.cz.
14: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
15: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold

0: vstupenky na MotoGP. Svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutu bude 13 hodin, posloucháte Hit Radio, my jdeme na zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Za Bosonohami směrem na Brno je uzavřená silnice kvůli stavebním pracím. Objížďka vyznačena. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno, 30. 5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 18.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Za nejlepšího porevolučního prezidenta považujeme i nadále Václava Havla. Ukazuje to aktuální průzkum agentury Stemmark. Druhý nejlepší je Václav Klaus a třetí současný prezidenta Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Poslední zůstal Miloš Zeman. V obci Vlkavá na Mladoboleslavsku pokračují práce na silnici 1/38. Jedná se o dlouhý průtah obcí, kdy je doprava vedena Kyvadlově. Doplňuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
3: Ve špičkách ji tady usměrňují regulovčíci, mimo špičky pak semafory. Oprava vozovky spočívá v provedení recyklace, takzvaně zastudená, následné pokládce asfaltových vrstev. Obnovíme zároveň i systém odvodnění a dopravní značení. Celkové náklady jsou tady 24 milionů.
2: Práce by měly být hotové začátkem července. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku na životní 65. místo. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Brno letos čekají první celoměstské hody. Konat se budou v polovině srpna na náměstí Svobody a sejde se na nich 22 chas z jednotlivých městských částí. Na programu je také průvod a hodová zábava. Na place se bude točit až 100 krojovaných párů. Akci zakončí bohoslužba.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: V Brně a na jihu Moravy se obloha mračí, mohlo by i sprchnout, ale máme docela teplo. Užíváme si až 20 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Je pondělí, 1 hodina odpoledne, přijdu taky dobrou chuť k obědu. Máte iPhone? A umíte využívat jeho veškerý potenciál? Odpověď je ne, neumíte. To vám můžu jako říct, to je jasný. No a tak tedy pro vás máme i jeden tip, hack, jak se teď aktuálně říká, který vám doslova změní život a který budete potřebovat, když pojedete na dovču. Podrobnosti za chviličku, do té doby Sugar Babes, Lost Frequencies, anebo právě teď hit, který jako první vydali v roce 2012 do rádia Imagine Dragon.
0: Hit Radio City Brno.

0: Dívčí trio Sugar Babes na Hit Radio ve 13 hodin a 12 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je pondělí. A pokud jezdíte na dovolenou, platíte eurama a pořád přepočítáváte, kolik to stojí na naše, tak mám pro vás vychytávku, která vám změní život. Pokud teda máte iPhone. Takhle, upřímně, nevím, jestli to funguje i na jiném mobilním telefonu, protože ten nemám, ale já jsem se asi tak 2 hodiny zpátky, cca, tak jsem se dozvěděl tady tu vychytávku a vím, že teda na iPhoneu to funguje. Můžete to zkusit na vašem telefonu, i pokud nemáte iPhone, ale teď budu teda mluvit jenom pro vás, jabkaře, jo. Takže pozor. Já, když mi to ukázali, tak jsem si připadal, že jsem teda jako fakt starý. To jsem si úplně nemyslel. Jestli, když potřebujete přepočítat cenu a koukáte na internet, googlujete aktuální kurz, zadáváte to do online převodníku měn, nebo prostě třeba jenom jako já, obecně počítáte euro za 25 korun, takže potom v kalkulačce násobíte nebo krátíte 25, tak tohle teda pro vás bude úplně revoluční novinka. Vemte telefon do ruky. Odemkněte ho a najděte si kalkulačku. Normálně klasickou aplikaci, kterou máte v telefonu, kalkulačka, jo? Otevřete kalkulačku a vpravo nahoře tak je takový piktogram, symbol kalkulačky. A na ten, když kliknete, tak se vám tam objeví základní, vědecká, matematické poznámky a dole pod čarou jsou taky 2 šipky doleva doprava a je tam napsáno převést. Když kliknete na převést, tak vám to automaticky hned hodí převodní měn. A tam si můžete vybrat, jestli dokonce jako eura, nebo jestli tam chcete dolary, nebo cokoliv prostě jinýho, ale bereme to na ty eura. A bere to podle aktuálního kurzu, takže když tam teďko zadám, že třeba kolik je 10 000 korun na naše euro, nic nepočítám, hned se to tam ukazuje. 410,99 €.
1: 1-1. Dobrý, halo.
0: Nemáte zač. Není zač. V pondělí 18. května roku 2026 jste se dozvěděli takovejhle hack, který vám změní život, a to jenom tady u nás na Hit Radio. Dobrý, co? Ha, pondělí, prej, že blbej den, vůbec!

0: Krištof, obchodník s deštěm, ve 13 hodin 23 minut, tak snad to vyobchodoval dneska dobře a nebude pršet. Já se ještě vrátím zpátky k tomu, o čem jsme se povídali před chviličkou, a to je ten převodník měn, který máme v kalkulačce, protože píšete mi, že to funguje dokonce i na Androidu. A já se tady připadám teď jak v Jiříkovo vidění, doslova, jo? V telefonu úplně jednoduše můžeme převádět koruny na eura a obráceně podle aktuálního kurzu, nemusíte nikam na internet. Pokud jste neslyšeli, v rychlosti zopakuju, stačí prostě jenom aplikace kalkulačka, kterou tam normálně máte, rozkliknete kalkulačku a teď je tam někde takový obrázek té kalkulačky, tam si na ní ťuknete, dáte si tam, kde je napsáno převést a hned se vám tam ukáže prostě český koruny na eura a obráceně a tam si pak můžete vybírat i ostatní měny. Ale pozor, já tady v tom teďko jako sedím, protože si s váma píšu ještě tady přes WhatsApp Rádia na čísle 777-937-777 a objevujeme Ameriku spolu, jo, protože tam, kde si zadáte, že chcete třeba ty eura, jo, tak já tady ťuknu takhle na eura a najednou se mi tam objeví nahoře ještě lišta, kde je úhel, plocha, měna, energie, síla, spotřeba, délka, výkon, tlak a jestli máte děti, které jsou teď na základní škole nebo na střední a pomáháte jim s úkolama a potřebujete to kontrolovat, tak tohle je prostě jako nejvíc, protože vy si tady můžete zakliknout, že chcete třeba jenom převést spotřebu, třeba kilometry na litry, jo, nebo litry na 100 kilometrů, nebo délka, centimetry na decimetry, nebo na ary, na míle, na námořní míle. Tohle je tak jednoduchý najednou. To je prostě boží, tohle bych potřeboval. Teď bychom se potřebovali vrátit zpátky do školy. S takovýhle aplikací v ruce. No tak to je nádhera, no. Tak centimetry, ty, převádě nebudu ty. Nepotřebujeme. To prostě vím. Prostě zima a horko. Toto převádí samo. Ale třeba ta energie, když si budete chtít vypočítat, já nevím, třeba spotřebu vaší domácnosti. Hele, nádhera. Krásný. Takže dneska jsme spolu objevili Ameriku. No, a co objevili ráno ve snídani šampionů, to si můžeme poslechnout právě teď.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně, já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousků prošuto, je vřeď.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop Optik.
4: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
16: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
17: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
18: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
17: A tak to bude drahé.
18: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville, Ava Max, s hitem Forever Young. To je jako velmi dobrá sestava. Takhle do útoku hudebního. Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s váma je Jirka Pelnář. My si dáme teď srdcovku Mel C, Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, což je Už nikdy nebudeme stejní. Tak snad je to takový poselství i pro naše hokejky na mistrovství světa, protože doufám, že už nebudou stejní jako v tom posledním zápase proti Slovinsku. To byl šok, co? Ty člověk myslí, že už nás nic nepřekvapí a bum, my prohrajeme se Slovincema. Co si o tom myslíte? Jak to vnímáte? Dejte vědět na 777-937-777, vždyť jsme sakra hokejovej národ, ne. Pojďte se k tomu vyjádřit. Už za chvíli vaše názory, teď Mel C.

0: Milo Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Za minutku bude 3:15 a jdeme na hokej. Konkrétně teda na ten, co se hrál o víkendu. Konkrétně v sobotu, mistrovství světa. Co si o tom myslíte, že jsme prohráli se Slovincema poprvé v historii na velkém šampionátu? Čau, já jsem za tu prohru rád. Jsem toho názoru, že v turnaji potřebujeme vždycky nějakou facku, aby jsme se probudili a soustředili se. Zdraví Honza. Tyjo, facku na probuzení, Honzo. Ty mi připomínáš výchovu v 90. čověče, ale OK, dobře. Co hlasovky?
1: Ahoj, Rajirko. Tak za mě ten hokej je naprostá šaškárna. Jako já hokej jsem hrál odmala, musel jsem přestat hrát kvůli zdravotním problémům, sleduju to aspoň, vždycky to sleduju. A to, co tam předvedli v tu sobotu,

0: tak odchytal, já nevím, nějakých 8, 9, něco takového zápasů. Jinak hrál především teda na hostování v Mostu, ale dobrá, tak ano, tak alespoň on teda si to teda prý zaslouží. No a ještě tady mám jednu hlasovku, tady koukám, kterou bychom mohli dát. Tak jasně, tady.
1: Čau Jirko, já na to koukal a za mě to byla prostě jenom střelecká smůla.
0: Jasně.
1: Cinkli tam 3x tyčky, kdyby padly, tak by vyhráli kolik? 5-2. Za mě jako moc hezký hokej, jenom to prostě nepadalo, no, střelecká smůla.
0: Přesně, přesně, mohlo to být klidně 5-2, byla to střelecká smůla, takže taková malá jako facka, tak snad si to štěstí vybereme jindy. A kdo ví, třeba dneska, jo, třeba dneska hrajem ve 2020 proti Švédsku, tak tam by to jako mohlo cinknout, ale ne do tyčky, teď už myslím dovnitř. Tak kdo ví, jestli... Jestli si dáme i za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo Pole v hodnotě 10 000 korun.
8: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
3: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, Ordinary, krátce před 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, nejvyšší čas dát si aktuální zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V Brně v Masarykově ulici v úseku mezi ulicemi Nádražní a Josefská probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Pachatelé využívají strach, časový tlak a manipulaci. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, telefonicky či SMS-kou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z, vysvětluje Zuzana Pidrmanová z odboru prevence.
9: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, která zbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
8: Tak tedy ještě jednou, zastav, zavěs, zkontroluj. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednávání bude možné přímo, informovala o tom VZP. Změnu potvrdil také Svaz zdravotních pojišťoven. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo rané brambory a zelí, nedostatek vláhy, zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 12 tisících hektarech. Teď ještě pohled k nám.
1: Šok zažil provozovatel vyhořelého záchranného centra pro zvířata v Brně. Tentokrát příjemný. Na hlavním účtu stanice našel 16 milionů korun, které mu lidé poslali od požáru. Zdeněk Machař doteď využíval k nápravě tragédie mimořádný účet z nesnáze, kde se sešlo od neštěstí přes 2 miliony.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Obloha se mračí, mohlo by i sprchnout, ale teploty máme v Brně a na jihu Moravy docela vysoké. Naměříme i 20 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář. Hitradio.
0: 14 hodin, 3 minuty, je pondělí, dneska po 8 hodině ve 20.20 hrajeme proti Švédsku. O víkendu jsme dostali jednu facku od Slovinska. No a jak to bude vypadat dneska? Co vy si o tom myslíte?
10: No a večer dostaneme další facku, jak se říká, z druhé strany. Protože můj tip je, že prohrajem minimálně 5-2. Ani bych se nedělal, kdyby ty nadupaný Švédi jich nám dali třeba 7. Tak zárek.
0: Díky, tak je vidět, že jsme všichni optimisti.
2: Hit Radio City Brno.
0: Budeme držet palce. Uvidíme, jak to dopadne. Pořád je to jenom základní skupina, jak se říká. Teď Elton John.

0: Beyoncé na Hit Radio s hitem Hello, což tedy není Hello, ale Halo, jakože svatozář. Je 14 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio, no a je před námi náš oblíbený tradiční pořád.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme přišli na to, jestli odborníci opět mají pravdu v nějakém průzkumu, anebo jsou úplně mimo realitu. Našel jsem tady velmi zajímavý průzkum, který se týká hokeje. Velmi aktuální, když teď aktuálně hrajeme tady mistrovství světa. Tak schválně, jo. Takže pozor. Vědci tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel na hokej do hospody. Au, jako vážně? Tohle někdo děje takhle, že ženy jako předstírají, to vlastně jako někdy je jenom dobře pro naše ego. Ale to je úplně jiná společenská hra, když má podobný jako názvosloví, jako postavení mimo hru a zakázaný uvolnění. To je jedno. Prostě důležitý je, je to opravdu pravda, ženy, dámy, fakt předstíráte, že vás baví hokej, že trpíte vlastně vnitřně doma na gauči u této nádherné hry. A je to jenom proto, abyste toho vašeho měla doma pod kontrolou. Takhle, jestli ano, tak je to strašně chytrý. To je jako dobrý, to klobouk dolů. Ale mají teda pravdu, 38%, to mně přijde jako extrémní číslo. Tak dejte vědět, 777-937-777, jestli opravdu jako hokej máte rády, nebo jestli ten hokej prostě jenom jako přetrpíte doma, protože vám to vlastně jako extra nevadí, tak se to hraje, tak se na to doma kouká, fandí se, je to vlastně jako sranda. A nebo opravdu, to děláte jenom proto, aby se ten váš nevožral jako prase a nepřišel domů v hrozném stavu. Dejte vědět.

0: Je 14 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme tedy zjistit, jestli mají odborníci pravdu nebo vědci. Co, já to neumím říct takhle, tak vědci. Tak jak by se to ještě dalo říct? Možná takhle.
1: Vědci.
0: Říkají, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel do hospody na hokej. Tak co vy na to? Ahoj, já nic přestírat nemusím, protože mého manžela hokej v uvozovkách zajímá asi jako mě. Dobře, Jana píše, tak to já ráda pustím manžela s kamarády do hospody, ať si to pořádně užije, s chlapama se přece jenom fandí líp, než se mnou doma, no tak ale... Tomu se říká láska. Hezky, dobrý. Pavel píše, u nás je to právě naopak, předstírat musím já a podle výsledku hokeje pak buď zaskoruju večír já, nebo ne. Dobrý, tak jo. Další zprávy, co tady máme? Hej, tak to zase ne. My ženy doma, a to jsme čtyři, já a naše tři dcery, jsme vášniví fanoušci hokeje. Takže vášnivé faninky. Takže žádné přestírání. Jezdíme fandit i na náměstí, když ti kluci to tak daleko dotáhnou. To je taky zajímavý, že jo? Úspěch v Česku hokejistů, tak se vlastně jako odvozuje od toho, jestli je potom projekce na náměstí ve městě, anebo není. Co nějaký hlasovky, co tady máme?
2: Ahoj, zdraví, čas mostu, no, já na hokej nekoukám. Ale máme to vyřešený, takže manžel kouká v obyváku a v ložnici, takže každý koukáme na svoje a nalezem si do programu. Takže paráda. Za mě je tahle systém dobrý. Mějte se hezky.
0: To jo, to jsou ty rodiny, co si můžou dovolit dvě televize. To je prostě jako ráj, to je příběh z ráje. Další zpráva. Ahoj. Ne, v sobotu můj muž koukal na hokej v hospodě a já se synem jsme koukali doma. Mě hokej v hospodě nebaví, každý druhý je trenér a kecá do toho. Ale když je hezké počasí, všichni koukáme u nás pergole, u toho grilovačka a prostě super hokejové akcičky. No tak krásný. Tak kde to ti věci vzali? Je tady, najde se v Česku tady nějaká dáma, která předstírá, že jí to baví jenom proto, aby ten její byl doma a nešel do té hospody? Dejte dál vědět. 777 937 777.

0: Benson Boone a Beautiful Things zpívá o nádherných věcech a mezi ty překrásné rozhodně patří i hokej.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady dneska máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten její díval doma a nešel na hokej do hospody. U nás v Česku to tak určitě není. Alespoň tady podle zpráv, které píšete. Tady tato zpráva asi mluví za všechno. Ahojda, já to měla doma naopak. Chlapa jsem posílala do hospody, aby mi nekecal doma do hokeje, protože ho to nezajímalo. Furt jenom brblal. Nádhera. Takže tady tihle odborníci, tihle
1: vědci.
0: Tak nevím, kde ten průzkum dělali. Vypadá to, že asi to nebylo v Česku, protože u nás je to naopak. A já tady jako přísahám, že jsem proletěl skoro všechny SMSky, které jste poslali na WhatsApp Rádia na číslo 777-937-777. A dvě třetiny dámy z vás máte doma chlapa, kterýho hokej vůbec nezajímá na rozdíl od vás. A vy to naopak musíte přetrpět. To je jako úplně jiný průzkum, než jsem dneska chtěl udělat. Ale tohle je prostě hokejový národ. Takže v tomhle případě
1: vědci
0: opravdu pravdu nemají. Další téma zase zítra.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
5: nábytek. Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
15: Kam utíkáš?
16: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
15: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sídící techniku od české firmy Klimax.
16: A rolety mají taky?
15: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
16: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
17: H plus M. Studio sídící techniky na velké Michalské ve Znojmě.
18: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. právě teď. Suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat.
19: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 36 minut. Miraj dospívali nádhernou píseň směřovanou tam nahoru pro Davida Stypku. I se tak jmenuje Davidovi, i když ten oficiální název je samozřejmě Lítej. Jo, Hrady. A nejenom Hrady, ale všechny festivaly, na které se chystáte vyrazit v létě, tak doufám, že vám vyjde počasí, protože to je vždycky jako, tak jako půlka úspěchu. I když si tak jako vzpomenete, na kolika festivalech už jste byli v Pláštěnce a možná třeba i v nějakých Martenskách nebo fakt jako takovejhle extrémně těžkých botech, který prostě se hodí do zabahněné louky, když jste někdy na festiáku. Festiák, to je jako nádherná věc, těším se taky strašně moc, i když postupem času, jak člověk jako stárne, taky máte ten pocit, že najednou už jako nevíte vlastně, jak se na tom festivalu máte chovat, že dřív jste si to dokázali užít úplně jinak. No jo, to už je prostě život. Čas nezastavíme. A to je důkaz i toho, že se nám blíží odpolední show, protože opravdu čas nejde zastavit, je 14 hodin 37 minut, ve 3 odpoledne začíná naše odpolední show. Spousta informací z regionu, spousta zábavy, no a potom taky i pár nekorektních věcí, ale to už prostě taková odpolední show je. Dneska v 15 hodin tady na Hit Rádiu.
2: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
3: Čau Brňáci, už máte padla v okně?
4: Je jedno, jestli nás ladíte na Plíglu, v Husovickém tunelu, ve Vinohradu.
3: Nebo na Macoše. My vám to odpoledne hezky osolíme.
4: A opepříme.
3: Těšte se na brněnské pikošky.
4: Po 15. se na vás těšíme v odpolední show.
3: Na Hit Radio City Brno, Igora
4: Peťa.
2: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpolední show

0: Taylor Swift na Hit Radio krátce před 3:15. Já jsem Jirka Telnář, přeju vám pohodový zbytek pondělního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin, kdy nám ve 12 začnou odstartujou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny nabídnu například tuhle dvojici. Pitbull a Christina Aguilera, Feel This Moment, aby vám to v té práci utíkalo o něco rychleji. No a k tomu vám dopomáhej, jak se říká, Bůh, a taky naše odpolední show. Tak se smějte, zítra ahoj.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Polešovicích u Uherského Hradiště za 4 milionů 95 tisíc korun. Chata ve Stříbrné Skalici na Praze Východ za 2 miliony 700 tisíc. Zahrada v Rybníku u Ústí nad Orlicí za 999 tisíc. Garáž v Praze za 1 260 tisíc. A rodinný dům v Havlíčkově Brodě za 3 miliony 999 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
4: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré pondělní odpoledne na Hit Radio Cit Brno. Už jsme s vámi my dva.
1: Přesně tak, jakmile jsme s vámi, tak už je to pondělí dobré, ne bídné.
0: Přesně. No a dovolte mi úplně na startu, Peti, pogratulovat ti Féteru, ty jsi měla nedávno narozky, takže...

0: celou noc jsem to skládal, člověče, povedlo se, že?
1: Jo, to ti bude říct, kdo, moc děkuji samozřejmě.
0: Proto mám ty pytle pod očima, tak Peti, všecko nejlepší, hlavně zdravíčko a ať to všecko klape jak má.
1: Díky, díky, oslavuji svých 22 stále. Já jsem si totiž řekla, že se zasekávám na 22 letech, tak doufám, že to vyjde. Sice v průběhu pár let budu muset podstoupit pár kosmetických úprav, abych na to furt vypadala, ale jinak dobrý.
0: Já přemýšlím, kdy, já jsem se hryzl někde. No, jdeme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí, jak se dívám na Brněnsku, na příjezdu na Modřice ve směru od sjezdu z D2 blokuje provoz dopravní nehoda, tak bacha na to. V Medlánkách v Brně v ulici Žebětínek u křižovatky s Jasmínovou je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici a pokud byste projížděli v Brně Zábrdovicích ulice Příkop, tady se bohužel srazila dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. No a také na D52 před omezením na 7. kiláku ve směru od Brna na Pohořelice. Wow, dobrá zpráva, kolona se nám rozjela. Tak ať vám to sfičí, s Hitrádiem City Brno samozřejmě a pokud byste měli jakékoliv podrobnosti, klidně zavolejte na 546-220-225 a to bude všecko nej.
1: Dík.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
11: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Petr Pavel přijme ve středu na Pražském hradě izraelského ministra zahraničí Sára. Na webu to dnes uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Už ve středu dopoledne bude Sár jednat s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který návštěvu izraelského protějšku oznámil minulý týden. Žalobkyně dnes navrhla Ferimu za další znásilnění navýšení trestu o rok. Ferimu soudy v minulosti pravomocně uložily za 2 znásilnění a pokus o znásilnění 3 roky vězení. Příští týden by teplický soud měl jednat o jeho žádosti o podmíněné propuštění. Muž vinu odmítá. Rozsudek soud vynese dnes odpoledne a podle soudce by to mělo být už v těchto hodinách. Počet nelegálních vstupů do Evropské unie klesl o 26%. Vyplývá to z nejnovější zprávy o stavu Schengenu, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Podařilo se docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat Evropské unii. Míra návratu dosáhla hodnoty 28%, což je nejvyšší úroveň za posledních 10 let.
2: Hokejový servis Hit Radio.
11: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. O 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovenskem. Tak držíme palce.
12: A ještě přidáme aktuální informace, které máme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radio City Brno. Od dnešního dne došlo k vícero změnám v provozu MHD v Brně. Až do konce června probíhá výluka tramvají na náměstí Svobody. Linka 4 jezdí pouze v úseku náměstí Míru, náměstí Svobody. Linky 9 a 10 jedou ulicí Husovou, linka 12 ulicí Rooseveltovou. Náhradní dopravu do Obřan zajišťuje linka 14. Došlo také k výraznému posílení tramvajové linky 8, současně však byly zoptimalizovány vybrané autobusové linky. 40 jezdí pouze v úseku Tuřany Úzká. Pro jízdu z Tuřan ke kampusu doporučujeme přestoupit v Komárově na linku 50. Přejeme všem našim cestujícím krásné odpoledne. dopravního podniku Erik Valenta.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Krásných 19 stupňů měříme v Brně a okolí, máme převážně oblačno, ale samozřejmě to sluníčko se celý den objevuje a bude úplně naplno. A to před, jsem chtěla říct, zatměním.
0: Čeho?
12: Já mám asi zatmění hlavy, ale co se týče spíše, víte co, spíše si řekneme ty noční teploty 7 až 8 stupňů, jo, a co se týče zítřka, tak má být krásné polojasno a o 2 stupínky naměříme více, tedy 21.
0: Paráda. Hit Radio City Brno startuje pondělní odpolední show. Igor Doložal.
12: Peťa Tamanová.
0: Oslavenkyně tady. Tak budeme oslovovat. No ale samozřejmě kromě toho také aktuální témata z okolí Brna a nejenom tady z okolí, že?
12: Mm-hmm. Ty tam máš něco zajímavého ze Svoboďáku.
0: Já tam mám, no. Za chviličku vám budu recitovat.

0: Každou vteřinou ladíte Hitradio City Brno, tolik poetika, a tak si říkám, že bychom mohli pondělní odpolední show začít básnickým střevem, Peti, co?
1: Jako poeticky, jo?
0: No tak, to mě napadlo, vidíš?
1: Ale já jsem chodila na ty recitální soutěže, recitační, no?
0: Já jsem byl kulisák.
1: Ty jsi byl kulisák, no. Tak to je...
0: Tak uvidíme.
1: To má k mikrofonu hodně daleko, že? Ale tak pojď na to.
0: Tak hlavně, jestli poznáte, o čem chceme mluvit, jo? Připraveni? My určitě. Takže ne nedělní, ale v podstatě pondělní chvilka poezie. Svoboďák bez šaliny, to jsou v Brně noviny. Koleje si chvíli dřepnou, Brňáci zas pěšky klepnou. Sloupky hlídají centrum města, Objížďka je nová cesta. A kdo tápe kudy kam, čak dojdi pěšky, slyší sám.
1: Co to je? To jsi složil sám?
0: To byla básnička.
1: Uh-huh. A je to teda o náměstí Svobody.
0: Kdo to nepochopil?
1: Kde budeme chodit pěšky?
0: Už chodíme, ode dneška, protože pozor, kvůli dokončení oprav, dlažby a instalace chytrých, těch výsuvných takových těch sloupků, jo? Uh-huh. A ode dneška nejezdí šaliny přes náměstí Svobody, omezení má trvat zhruba do konce června, takže budeme přes na náměstí Svobody chodit pešo.
1: No, ale mě zajímá, co na to brněnský lid, jo? Jsou z toho špatní, nebo to berou jenom jako příležitost si přes ten den trošku jako zapohybovat? Stejně máme ujít nějakých 10 000 kroků, tak tohle aspoň může k tomu pomoci, ne?
0: Denně. No, jasně.
1: Ne za rok. 10 000 kroků denně, no.
0: Ale každopádně viděl jsem v diskuzích na internetu, že někteří si stěžují, že to mají daleko do práce, protože pracují na náměstí Svobody.
1: No to jo, a ono jako třeba z České nebo z Lavasu, tak to jako, no, to je štreka.
0: Tak jak to máte vy? Uvítali byste třeba to, kdyby přes náměstí Svobody a Masarykovu vůbec třeba ty šaliny nejezdily?
1: Mně by se to líbilo, mi to tam jako vlastně ruší. Když tam sem a chci si užívat takovou tu městskou pohodindu, tak mě to vadí, jo.
0: Jako když tam spíš na lavce, jo.
1: Ale to si užívá někdo jiný. Já to myslím tak, že když nasávám Brno, víš, takhle. Ale co se týče toho, abychom vás podpořili, abyste si nemysleli, že jste v tom sami, protože třeba my dva na náměstí Svobody nepracujeme. Ale abychom drželi s váma brňákama basu, tak my bychom mohli jít, co říkáš, Iggy, že půjdeme jeden den do práce pěšky. Co?
0: Pěšky, jakože no, pěšky.
1: Ano, jako úplně pěšky.
0: Z Lesné na Výstaviště.
1: Ty bydlíš na Lesné. No. To máš blbý, no, ale... Já bydlím na Kolišti, a to nevím. Ty půjdeš jak dlouho z Lesné?
0: Já myslím, že tak 2 dny, takže kdybych tady jako nebyl, ale bych se ztratil, tak já ti zavolám, abys mi řekla, kde jsou, jo?
1: Dobře.
0: Děkuju.

0: Je to až s podivem, jak ten čas letí jako šílený, já nechytím ho ani vy, nebo tak nějak to bylo, no, ale na Hit Rádiu City Brno samozřejmě jedeme dál, a protože v kalendáři máme už 18. dovolených se mnohým teda blíží, že?
1: Jo, a když už jako jsme tady u těch dovolených, tak já se vás na něco musím zeptat, jo, abyste mi popravdě odpověděli, co třeba s sebou divnýho si vždycky přibalíte do kufru, když někam jedete. Může to být dovolená, může to být pracovní cesta, cokoliv, a já vám vysvětlím, proč se na to ptám, jo. Protože já jsem teďka byla pracovně pryč v Ostravě a jsem tam s hosteskou na ubytování, začneme si vybalovat ty kufry a ona tam normálně má sebou gumový rukavice a já, ježiš, na co si sebou balíš gumový rukavice, ona, no ty já si balím vždycky, protože nikdy nevím, jak to ubytování bude vypadat, tak abych se to tam mohla trošku poklidit.
0: Ty brďo,
1: s gumovýma rukavicema.
0: Tak to je mazec, no tak dejte nám klidně vědět, pošlete hlasovku, co divného sebou balíte do kufru, ať už jedete na dovču, na školení, kamkoliv.
1: Na cokoliv.
0: Přesně, tak za chviličku to proberem.
1: 5, 4, 6, 6, 0, 6, 6, 0, 6, a potom si rozmyslí, Igity, co sebou vozíš divného.
0: Já nevozím kufr.
1: Aha, a to vozíš?
0: Bágo.
1: Aha.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
13: Festival Iberica přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
14: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
15: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
16: Všude dobře? Domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Pondělní odpolední show Hitrádia City Brno v plném proudu přejeme, ať vám to i v tomto týdnu s náma krásně odsejpá. No a pokud už balíte kufry na dovču, tak možná vás teď budeme trošku inspirovat, anebo možná některé vyděsíme, kdo ví.
1: No my se ptáme, co divného si sebou vždycky nezapomenete přibalit do kufříku.
0: Jo? Tak u mě to je jasná věc. Když jedu na týden, tak si beru 8 trenek, jedny plavky, pár triček, opalovací krém, kartáček, zubní pastu.
1: Ale tak,
0: a prášky asi zatím nepotřebuju.
1: Tak to je dobrý, to máš fajn, ale asi to ne takhle. To, co si balím já, tak to nebude divný hlavně pro holky. Já sebou beru vždycky tolik kosmetiky, kterou nepoužiju za celý rok. Jo? Mám pocit, že asi na té dovolené to nějak doženu. Jo? Takže potom, když jsem u toho, u té letišní kontroly, jo, mám to v tom příručáku, tak oni se na mě dívají úplně jak na blba trošku. A teďka mě nechtěli minulý rok pustit s tou kosmetikou. Řekli, že to tam budu muset nechat. Takže jsem udělala scénu, jo, že přece nechcete, abych byla na dovolené hnusná. No nechtěli, takže no, mě pustili.
0: Počkej, a když se tam jako namaluješ a teď na tebe svítí to horké slunko, tak...
1: Ne, večer až, přes den se tam nemaluju, až večer.
0: Tak.
1: A to tam pak právě, že večer to doženu, víš?
0: No. Ale máme tady i vaše hlasovky, tak třeba Milan.
2: Beru si sebou univerzální klíč na utahování šroubu.
1: Univerzální klíč na utahování šroubu.
0: Ty, jako, to by mě zajímalo, co utahuje.
1: Hele, nikdy jsem to nepotřebovala. Kdyby si tak třeba sebou vzal ten otvírák na víno, tak to pochopím.
0: No jasné. A co Linda?
3: Já si sebou beru vždycky erotické pomůcky. Ne do kufru, ale i do kabelky.
1: I do kabelky.
0: Hele, no.
1: Tak jestli je sama, tak to dá rozum, že? Ale jestli sama není, tak nepotřebuje erotickou pomůcku. Erotická pomůcka je manžel třeba.
0: Já teda musím říct, že vždycky jsem si tak jako říkal, co tam všechno ti kontroloři jako vidí, víš, jo, když to projíždí, no. A máme tady i Laďu.
4: Vždycky zásadně alkohol.
0: Tak. Bez toho ani na krop na dovči, ne?
1: No, tak když jdeš autem, OK, ale jako když letíš, tak je to horší, že? To musíš vypít před tou letišní kontrolou, pak už si zbytek nepamatuješ.
0: To se mi stalo minule v Bratislavě, měl jsem tam půl litru rumu.
1: Počkej, a co se ti stalo teda potom?
0: No, musel jsem to vypít. A pak jsem zapomněl PIN na svůj kufr.
1: A dostal ses tam?
0: A když, no, dostal, ale horko těžko. A když jsme u toho Slovenska, tak si dáme jednu, kterou byste možná odpolední show na Hitrádiu City Brno nečekali. Tak volume doprava. Je to...

0: Za mě je tohle Borka, protože nedávno vystoupila na pláži Copacabana, bylo tam asi 2 miliony lidí a nikdo neplatil vstupné. To je co?
1: To je hezký.
0: Shakira, Shakira, hvězda
1: tak
0: jak
1: ona
0: svíňa.
1: Ona už má dost, ne?
0: Jak jako dost?
1: Že už má jako dost nahrabáno.
0: Jo, takhle, ne, ona je Lidumil.
1: Ano, Lidumil, ale jo, jakože zní to tak jako čiší, mě přijde.
0: Ale myslíš, fajn, že Shakira doma umývá nádobí třeba, nebo má myčku?
1: No, myslím si, že za ní někdo umývá nádobí, ne?
0: Nějaký pucflek?
1: Někdo, nějaká paní na úklid.
0: Dneska máme den špinavého nádobí, takže pokud jste, stejně jako já, nechali doma třeba hrníček od kávy ráno,
1: já to jsem nechala.
0: Tak
1: no,
0: nemusíte mít černé svědomí, protože dneska by to šlo.
1: Mě by se hodil ale týden špinavého nádobí. Jo, to by bylo mnohem lepší. Protože my teda nemáme myčku, ano, teďka bohužel to tam nějak jako nejde zařídit. Takže myčka
0: ale máte ruky, ne?
1: Ano, myčka jsem já.
0: A voda vám teče.
1: Voda takže nám teče, ale moje ruce by potřebovaly wellness.
0: Já chápu, že je potřeba šetřit vodou. Musí si to vždycky nějak obájit.
2: Královna omáček míří na Hrad. Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na Velkém nádvoří Hradu Špilberg. Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost. Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100. Kapacita omezena. Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto skla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
13: Housebrand Café per favore?
14: Si, signora.
15: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
17: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
16: www.u-lucerny.cz.
18: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
14: Parkování v Brně.

0: Slunce a Duha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: jméno.
1: Tak, další hodina se nám blíží a další hodina za náma. Samozřejmě my ještě v Hitrádiu City Brno zůstáváme, odpolední show taky.
0: No samozřejmě, těšíme se na další hodinku, teď už 16.
1: Ano, ale ještě předtím stihneme omrknout, jak nám to jede. Tak v Brně ve Veří na Konečného náměstí ve směru do centra se srazila dvě osobní auta. Máme tam velmi silný provoz a menší zdržení, takže nejlepší dopravní servis Brna a okolí jsme nezačali moc úplně jako ideálně. Stejně tak budeme pokračovat. Na D1 196. kilometr ve směru do Vyškova stojí porouchaný kamion. Kolana má aktuálně přes 6 kilometrů. Mě zajímalo, kdo to měří, no. A také se mrkneme na Znojemsko na příjezdu do Hrušova nad Jevišovkou ve směru od hraničního přechodu Hevlín. Tady se bohužel srazila dvě osobní auta, máme tam omezení provozu a místo je s opatrností průjezdné, hrozí tam i zdržení. Také v Brně v Kněnické ulici na křižovatce u čerpací stanice Orlen narazilo osobní auto do lampy. Projedete jedním pruhem, fíha. No a také na D2 na 208. kilometru od Brna na Vyškov, tady máme havárku dvou osobních aut. Jedno skončilo po nehodě převrácené na střeše, během odklízecích prací je dálnice neprůjezdná a poslední volný sjezd je už na sjezdu 201. Tak bacha na to. Přejeme šťastnou cestu, pokud možno klidnou a pohodovou jízdu s Hitrádiem City Brno. A vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220 a za každé info jsme moc rádi. Děkujem.
2: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Vláda dnes podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Před jednáním vlády se pro úpravu platnosti dálniční známky vyslovil také ministr dopravy Ivan Bednárik. Náklady spojené s úpravou systému podle něj ministerstvo pokryje ze svého rozpočtu. Návrh teď posoudí sněmovna. Komerční zásoby ropy kvůli válce klesají velmi rychle. Novinářům to dnes řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii. Dodal, že zásoby zbývají už jenom na několik týdnů. Informuje o tom agentura Reuters. Papež Lev XIV. Vydá první encykliku. Získá název Magnifica Humanitas, neboli Skvělé lidství. Vatikán to dnes oznámil na svých stránkách. Podle něj se dokument bude zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní také hlava katolické církve. A tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá, a Linda Nosková si pak na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
0: A jak to jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Krásné pondělní odpoledne všem posluchačům Hitradia City Brno. Z důvodu výluky tramvají v centru města je změněna organizace provozu linek 4, 9, 10 a 12. Z českých nádraží jezdí linka 9 z ulice Joštovy a linky 10 a 12 z zastávky vedle ústavního soudu. Z nádraží na Českou jedou linky 9 a 10 ze třetí koleje a linka 12, která zastavuje na nástupištích u Grandu. Další výluka byla dnes zahájena v Bosonohách. Průjezd přes Bosonohy je veden kyvadlově na semafor a omezen je i průjezd pro auta. Pohodovou cestu po městě Brně přejezd dispečinku dopravního podniku Erik Valenta.
0: 19 stupňů v Brně a okolí aktuálně měříme, máme částečně zataženo. Když se podíváme na ty večerní noční teploty, tak se nám budou pohybovat okolo 7-8 stupňů. No a zítra to nám přinese velké sluníčko. Má být polojasno, jasno a 21 na teploměru, ve středu pak zataženo, ale ty stupně zůstanou stejné.
1: Tak vypadá to, že se nám to už konečně začíná znovu lepšit, co?
0: Od příštího týdne má být dokonce jako 28.
1: Teda, to je paráda, tak už aby to bylo. Hit Radio City Brno. Máme krásně po 16. ladíte Hit Radio City Brno a za chviličku probereme vlakové zpoždění.
0: A jak velké?
1: No tak to se budete divit.

0: Jsme rádi, že hudební srdce Hit Radia City Brno buší i díky kapele Lucie, která právě teď dozněla krátce po 16. Tak doufám, že jste si hezky zaspomínali. No a teď si schválně zkuste vzpomenout, kdy jste naposledy jeli vlakem.
1: Já jsem třeba naposledy jela, tak půl roku to bude určitě, jela jsem do Prahy a měla jsem to, já vždycky, když nastoupím do vlaku, tak mám pocit, že jedu někam na výlet. Já jsem vlastně jela na výlet, jo, ale takže jsem si tam dala něco dobrýho v tom vlaku, něco na pití, na jídlo, tak jsem si pošušňávala.
0: A když jedete vlakem, musíte často třeba čekat díky tomu, že vlak má zpoždění, sekeru a tak?
1: No tak pardon, ale to už jako bereš jako automaticky, ne? Že to bude mít zpoždění. Třeba ten vlak, kterým jsem jela já, tak vím, že měl nějakou půl hodinu, jo?
0: No,
1: ale to už je taková ta naše česká akademická půlhodinka, se kterou počítáš vždycky.
0: Tak vidíš, kdyby jsi žila v Japonsku, tak no. Tam se to stát nemůže, protože aktuálně do světa přišla šokující zpráva, jo?
1: No.
0: Z Japonska. Tam rychlovlak ze stanice vyjel o 25 sekund dřív, než měl. A Sodoma Gomora skandál, dopravce se okamžitě začal všem omlouvat a začali se hrnout nejenom stížnosti cestujících, kteří ten spoj nestihli, protože fakt oni tam počítají, že to jede na vteřinu přesně.
1: Mm-hmm. Takže oni
0: o
1: tam
0: 25 nemají... vteřin to ujelo prostě dřív.
1: Jako pardon, ale vždycky tam musíš jít dřív, ne? Jako dobře, neříkám, že jsem nikdy nedobíhala, jo? Ale teda to je neuvěřitelný. A hlavně teda, tak moje otázka zní, jak je možný, že jinde ve světě to takhle funguje, že prostě ty vlaky odjíždí na sekundu přesně a my tady zažíváme tohleto. Kdo za to může, mě řekni?
0: Já si myslím, že by nám mohl zavolat někdo.
1: No.
0: Třeba
1: kdo řídí
0: z brněnského
1: vlak?
0: Hlavasu.
1: Nebo kdo řídí vlak třeba. Čekaj, já mám strejdu, co řídí vlak.
0: Strojvedoucího,
1: ano,
0: no.
1: Ano. Tak já mu zavolám a zjistím.
0: Dáme call, dobře.

0: Posloucháte pondělní odpolední show Hit Rádia City Brno, toto byla Minelli a teď se vás zeptám, možná podráždíme chuťové buňky, jakou omáčku máte úplně?
1: Já miluji českou kuchyni, teda když zrovna nehubnu do něčeho.
0: Ale ty hubneš furt, že?
1: Ne, já to jenom tak říkám, ale to je jenom moje zaklínadlo, ale vůbec to nedodržuju. Každopádně, já mám nejradši asi koprovou normálně. Koprovku.
0: Člověče, teď jsem si tak jakože říkal, že už jsem dlouho neměl třeba křenovou.
1: Jo, a křenová taky, když má pořádný aleříz, jo. Musí tam být fakt hodně křenu.
0: A
1: jo.
0: Představte si, že na Moravě, na Jižní Moravě existuje jedna jediná obec, nebudu v Norově jmenovat.
1: A co to v tom?
0: A tam mají v neděli na oběd křenovou omáčku z knedlí. To je v pohodě, ne?
1: No.
0: A k tomu smažený řízek.
1: Jako vážně?
0: Jo.
1: Oni mají křenovou omáčku a k tomu řízek.
0: Mm-hmm.
1: Ježiš, tak podle chuti, že? Jako to no, ale tak jako takhle. Vaše chuťové pohárky zaplesají radostí, jo, v neděli 24. května. Je to 24., že? Já myslím,
0: je?
1: Že jo. Ano, je. Protože bude festival svíčkové a dalších omáček, ale o tom potom, o tom pokecáme.
0: Za chviličku o tom řekneme víc. Ellie Goulding a také David Guetta, to je naše další hudební menu, tak ať šmakuje i to.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
3: Pop Optik.
2: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
10: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
17: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
19: se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur. Všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
20: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřiž.
19: Adio, kedy zastrá.
18: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty po půl páté ladíte Hit Radio City Brno a už jste slyšeli o vesmírné mobilní raketě s virtuální realitou, která se jmenuje Spacebus.
1: To je něco pro tebe, že? Ty máš rád ten vesmír, tak co to je?
0: No, tak je to mobilní vesmírná raketa s virtuální realitou. Tak možná jste dneska v Brně také zírali jako puk, stejně jako já, protože tato paráda dorazila k nám do České republiky a dneska odstartovala právě z centra Brna a v tomto týdnu můžete tuto obrovskou krásnou podívanou vidět třeba ve Znojmě, v Hodoníně, ve Slavkově u Brna nebo ve Ždánicách.
1: Jako ona vždycky odstartuje, jde do vesmíru, pak přistane někde ve Znojmě, pak zase...
0: No a asi
1: zase
0: tak nějak,
1: někde.
0: No.
1: Dobrý.
0: Tak. Dobrý, ne?
1: Ale je to nad moje blondiaté chápání, ale OK. Tak já vás pozvu na něco, čemu moc dobře chápu já, to je festival Svíčkové a všech možných dobrých omáček. Hit Radio City Brno bude na místě, budeme tam mít, pokud se nemýlím, i živé vysílání, takže kdybyste náhodou nemohli dorazit, což doufám, že můžete, tak abyste to i slyšeli u nás v éteru. A takhle, když si vezmete, jaké omáčky existují, jo, bude tam několik verzí svíčkové, to už bylo minulý rok, ale teďka je to obohaceno o ty další. Uh-huh. Nebo milovníky lanýžů, koprovka v bramboře, houbová, rajská, že jo, plněná paprikou, mňám. Jako ne rajská plněná paprikou, s plněnou paprikou, že jo, samozřejmě. A nebo křenová, víš, jak ty si říkal, že ve Vnorovech, takže tam jsou jako divno lidi asi, protože tam jí křenovou s řízkem.
0: Tak já sama pocházím, že?
1: No ale tam ono to asi není divný, ono je to normálně běžný, protože na festivalu svíčkové se bude podávat taky.
0: Tak, tam nesmím chybět.
1: Jo, ale jako já jsem to v životě neměla, ale aspoň si to tam dám. Abyste viděli, kdy 24. května od 11. a je to na velkém nádvoří hradu Špilberg.
0: No a pokud byste tento týden 18., to znamená, ne tento týden, to je příští měsíc, 18.6. měli čas, no, tak vyražte samozřejmě na Michaela Jacksona. Ve spolupráci se Sonem tady u nás v Brně, tak zveme na 18.6. od 20. hodiny. Návštěvníci si mohou poslechnout největší pecky Michaela Jacksona v podání studentů střední školy umělecko-manažerské.
1: Je potřeba podpořit studenty, oni jsou tam šikovní.
0: Tak místo daní zpívat, to je taky pěkné, ne?
1: Cože?
0: Nic.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, toto byla rumunská Ina. Škoda, že tu nemáme nikoho švédského, že? Kdo by nám mohl zabékat?
1: A to by pro nás nebylo úplně pozitivní, ne?
0: No tak nějakou jako nepěknou písničku ze Švédska,
1: víš? No
0: nepěknou,
1: nějakou jako od Abby, jo?
0: No. Abba je super náhodou.
1: No právě.
0: Ale dneska hrajeme samozřejmě hokej opět v rámci mistrovství světa Česko-Švédsko 2020. Nějaké tipy, jak by to mohlo dopadnout?
1: Pro Česko 2-0.
0: Já si myslím, že po té sobotě budou kluci teď úplně nastřelení.
1: Ale tak řekni jako průběžně, jak to vůbec dopadlo, protože pro někoho, kdo třeba to ještě neviděl, jo, já jsem totiž byla pracovně pryč, takže já jsem neměla moc čas se na to koukat.
0: Tak v sobotu,
1: zhrň to.
0: V sobotu jsme hráli proti Slovinsku.
1: Mm-hmm.
0: Slovinsko, přijde div se, poprvé v historii hokeje a světa
1: vyhrálo.
0: Oni se radovali, jak kdyby vyhráli olympiádu normálně.
1: Jo.
0: No.
1: A co se stalo? My jako prý máme takovou jako horší sestavu, se říká.
0: Já si myslím, že sestava je dobrá.
1: No.
0: Možná, nevím, štěstí nám chybělo.
1: Nějaká konstelace jiná.
0: Protože borci tam pálili, bohužel nepropálili. Ale dneska věřím, že už mají čisté hlavy po té sobotě.
1: Že Švédsko jako není úplně jednoduchý soupeř, že? To
0: no
1: si
0: právě.
1: Řekněme.
0: Ale
1: se to změnilo?
0: Ale víte co, buďte v klidu, budeme hrát i se Slovenskem.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu.

Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy. Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: jeden z velkých hitů této australské dámy Natalie Imbruglie nám pomaličku otevírá bránu dalšímu dopravnímu servisu, takže pokud nás ladíte za volanty, volume doprava, protože je toho nějak jako moc, jak se zdá, no. Jdeme na to. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a když se podívám na D1, 208 km ve směru z Brna na Vyškov, tady máme havárku dvou osobních aut, místo je průjezdné levým pruhem, kolona stále 6 km. Na Blanensku mezi Boskovicemi a Okrouhlou, tady zasahují záchranné složky u nehody osobního auta do stromu. Pokud jedete na trase z Jihlavy do Znojma, tak u odbočky na Blížkovice havarovalo osobní auto s nákladním. V Brně v Medlánkách v ulici Žebětínek, křižovatka s Jasmínovou, je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici a pokud byste projížděli přes Vídeňskou, tak na úseku od sjezdu z D1 po odbočku na Modřice ve směru na Pohořelice, tady se vytvořila kolona a máme tam zdržení. Tak pokud možno klidnou a šťastnou jízdu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na naše dopravně laděné číslo 546 220 220, hlavně opatrně a zitrádiem. Děkujem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Se 17. hodinou jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová, hezký den. Soud dnes zprostil Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že se Ferry v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal ochranu. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Ferry vinu odmítá. Za činy proti životnímu prostředí mají hrozit vyšší tresty až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, která také mění definice současných environmentálních trestných činů a zavádí některé nové, včetně postihování tzv. Ekocid, tedy nejzávažnějších forem ekologických katastrof. Návrh dnes schválila vláda. Ceny paliv opět vzrostou, litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. A úvodní zápas české reprezentace s Dánskem na mistrovství světa v hokeji sledovalo 1,5 milionu lidí. Druhé utkání se Slovenskem ještě o několik desítek tisíc více. Oba hokejové duely tak měly po oba večery podíl sledovanosti kolem 40%. Vyplývá to z údajů České televize. Od 20:20 nastoupí Češi ve Friburgu proti Švédsku. Držíme palce.
7: A pokud teďka fičíte z práce na zastávku Šaliny, tak máme pro vás ještě aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
0: Z práce na hokej.
8: Dnes naposledy zdravím posluchače Hit Radia City Brno. Od dnešního dne došlo k vícero změnám v provozu MHD v Brně. Až do konce června probíhá výluka tramvají na náměstí Svobody. Linka 4 jezdí pouze v úseku náměstí Míru, náměstí Svobody. Linky 9 a 10 jedou ulicí Husovou. Linka 12 ulicí Rooseveltovou. Náhradní dopravu do Obřan za linku 4 zajišťuje linka 14. Dopravu na letiště nově zajišťuje trolejbusová linka 21. U hlavního nádraží odjíždí ze smyčky trolejbusů. Přejeme všem našim cestujícím krásné odpoledne. Z dispečinku dopravního podniku Erik Valenta.
7: Brno a okolí hlásí 18 stupňů na teploměru. Noční teploty se nám trošku zhoupnou dolů, co se týče těch večerních, tak 7-8 stupňů, ale to si myslím, že je v pohodě. No a zítra má být polojasno 21 stupňů a to stejné naměříme i ve středu, akorát s tím rozdílem, že má být spíše celý den zataženo.
0: Nejvyšší čas, že začíná víc. svítit.
7: Ježiš, ty už nic nedodávej.
0: Hit Radio City. Tak na Hit Radio City Brno jdeme dál. Někdy to tak prostě je, no.
7: A už se hážeš do starého železa, ne? Trošku.
0: Kdo?
7: Ty.
0: No za chviličku oslavíme jedy. No oslavíme. Chtěl jsem říct jedy narosky, ale počkejte si na to.

0: Na Hit Radio City Brno švýcarský DJ Antoine, ale samozřejmě DJ Antoine rovná se pro mnohé, že by mohl být z Francie, že?
1: No tak je, prostě jenom bydlí na té straně, která mluví francouzsky.
0: Přes kopec.
1: Jo, ano.
0: Představte si, že máte doma pejska, který je tak starý, že už by klidně mohl mít vlastní důchodový účet, slevu na MAD a možná i permice k veterináři jen pro kontrolu. Pravda.
1: Jako jo, takový pejsek existuje.
0: Ano, letos oslavil 30. narozeniny, představte si, protože...
1: No ve Francii, ono se to stalo ve Francii, jo,
0: no.
1: A byl to papilon, jo, abyste třeba věděli, jakou si koupit rasu, možná, že tahle se jako deal dožíval, nebo já nevím.
0: Dlouhověkost.
1: No, ale 30 let a bylo to tak, že on ho měl majitel původní, jenomže ten zemřel před půl rokem, takže ten pejsek se ocitl ve svých jako 30 letech, nebo možná, že 29, se ocitl v útulku. A tam došla do toho útulku 29-letá Ofélie, jo, a ona si ho úplně zamilovala. Přitom jako byl takovej trošku krpatý, jo, vypláznutý jazyk, už moc neviděl, ale ona říká, že to byla láska na první pohled. Byli spolu jenom pár měsíců a teďka jako ten pejsek zemřel, ale udělala mu krásný takový jako poslední odpočinek.
0: Jako když si to vezmeme, jo, tak... Pejsci se v průměru dožívají 15 let, že?
1: Jo, bývá to tak.
0: No, první rok života odpovídá zhruba 15 lidským letům, to znamená, v prvním roce je vlastně puboš.
1: Jo, teenager už to tak sedí, no.
0: Druhý rok přidá dalších 9 až 10 lidských let a další rok už záleží na velikosti a plemeni.
1: Takže vůbec neplatí to, že to má být jako co jeden lidský rok, to 7 psích. Jako
0: právě, že ne, no a malí pejsci prej stárnou pomaleji.
1: Jo, to je pravda.
0: Kde máš Maxíka?
1: On dneska zůstal doma, aby stál pomalej, aby ho moc nevyčerpala, víš?
0: Tak pokud máte doma čtyřnového miláčka, tak ho za nás pohlaďte.
1: No ale kdybyste se ptali, jak je možný, že se ten pejsek dožil takového hezkého dlouhého věku, tak prý to bylo díky tomu, že to nebylo tak, že by chodil na nějaký psí wellnesska, jo, značkový granule a nevím, nějaký TikTok jako tady parády, to vůbec ne. On měl prostě jenom venkovský vzdoušek a klid.
0: Takže no. Biopes.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno v plném proudu, toto byly Miraj a Trips, hezky dokola a možná furt dokola také omíláme něco, že, nebo jedno, když si trošku víc třeba přihnete, jo?
1: No, tak jako zapomeneš, že jsi o tom už mluvil a řekneš to znova. To se stává.
0: No, právě. Ale samozřejmě další takový případ má opět přímo tady na jazyku Kuba Ghanem, tiskový mluvčí městské policie Brno. Schválně si to poslechněte.
2: Dobré odpoledne. V sobotu v noci zamířili naši strážníci do Černých polí k muži, který tam prý rozhazoval odstavené koloběžky a přitom poškozoval auta. Hlídka jednu koloběžku našla dokonce na čelním skle zaparkované škodovky. Ta měla poničené i stěrače, kapotu, zrcátko a střechu. Na ulici objevili strážníci taky dva povalené skútry. Spojili se se svědkyní a od ní se dozvěděli, že podezřelý odešel do blízkého domu. 42letého muže v potrhaném oblečení a s oděrkami různě po těle našli na chodbě, kde kopal do bytových dveří a rozbíjel květináče. Strážníci ho vyprovodili před dům, kde křičel, sprostě je urážel a pokusil se je napadnout. Na ruce proto dostal pouta a při následné zkoušce nadýchal přes 2 promile alkoholu. Strážníci ho předali jako podezřelého z trestného činu. Přeji klidný zbytek dne a příjemný poslech Hit Radia City Brno.
1: Ale mě jako zajímá, já tam potřebuji ještě dovysvětlit, proč to dělal. Jako můžete se ho zeptat potom tam?
0: Asi too much drinků.
1: Je to možný.
0: Jo.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
0: Dneska je opět u nás Richard ze Slevomatu. Richarde, povídej, co je teď na Slevomatu zajímavého.
4: Ahoj, dneska vám chci říct, že běží na Slevomatu obří kampaň na cestování. Jestli jste to ještě nezaznamenali, tak zaznamenávejte. Do 25.5. nakoupíte ještě výhodněji spoustu pobytu.
0: Výborně to slyším rád, protože batůžek už tady mám, přibalím si jenom doklady, pro jistotu beru opalovací krém a ty mi prozraď, kam jedem.
4: Kam chceš, ale každopádně ušetříš.
0: No takhle, přímě jsem myslel, že to budeš platit ty, ale dobře, tak aspoň ušetřím, jo? Ale kde tu nabídku najdu?
4: Je to normálně hned na hlavní stránce slevoma.cz a tam hned uvidíš nahoře velkou upoutávku. A slibuju ti, že když tam bude něco fakt ve velký slevě, tak to platím.
0: A dobře, to rád slyším, tak počkej.
4: Co tam šubelíš, ty už si to hledáš, ne?
0: No tak já jen tak kontroluju, jestli je to tady opravdu, hele. Široký výběr top hotelů u nás i v zahraničí. Mm-hmm. Hele, 40% už je dost?
4: Jasně, to stačí. Takže přátelé, Kuba teď nějakou dobu nebude vysílat. Já se těším příště a vy nakupujte, protože to musíte zažít.
3: Arrivederci! To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio. Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Když
1: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tak tento chlapík uměl hrát, nebo umí hrát na bambilion hudebních nástrojů, multi-instrumentalista, skvělý zpěvák
1: a hlavně taky dobře vypadá.
0: A Lenny Kravitz nás doprovodil přes půl šestou. Tak nevím, jestli třeba, kdyby dneska chtěl někdo začít zpívat stejně jako Lenny Kravitz, jestli by se musel houfně učit třeba na strašně moc hudebních nástrojů jako Lenny, anebo by využil třeba AI.
1: Jo, AI, no tak jako, hele, my to využíváme každý den, je to tak, už jako někomu říkám, že to je vlastně jeho nejlepší úplně kámoš, že s nikým jiným si tak dobře třeba nepokecáš, jo, ale zároveň je to jako past trošku.
0: No, v současné době se samozřejmě díky tomu na mnohých místech, respektive v mnohých firmách uvolnilo hrozně moc míst, samozřejmě nedobrovolně, že?
1: No jasně, jedna firma, která určitě dobře znáte, je tady u nás v Brně, ona zprostředkovává letenky.
0: Myslíš, jo? Banán?
1: Banán, ano. Myslím to jiné ovoce, ano. Myslím něco jiného než banán.
0: Mm-hmm.
1: A banán. A oni, myslím, že snad propustili snad polovinu zaměstnanců, jako hrozně moc. A právě lidi, vysokoškoláci, kteří normálně jdou na ekonomku, na nějakou obchodku, na nějaké finance, něco takového, tak teďka třeba jako nemůžou jako absolventi najít místečko, tak lidi se vrací k tomu starému dobrému řemeslu, jo. Oni si dělají rekvalifikaci.
0: Víš, jaký je problém sehnat dobrého elektrikáře, dobrého podlaháře, dobrého...
1: Já vím, není problém ho sehnat, jo. Jenomže když už mu zaplatíš tak velké peníze, tak potom to, co ti tam vyplodí u tebe doma, na baráku nebo kdekoliv, tak vůbec třeba té práci jako neodpovídá. Já teda vám teďka, já vás nechci házet všechny do jednoho pytle, ale je to hrozně těžké.
0: Tak, jo? Já teda, kdybych si mohl vybrat, tak bych šel, víš, co dělat?
1: Co?
0: Stolaře.
1: Stolaře.
0: Protože můj strýc dělal stolaře a vždycky, když jsem k němu přišel na dílnu, tam to tak krásně vonilo.
1: Jo, ale víš, že no blbý je, má furt všechny prsty?
0: Měl.
1: Měl, jo. Jo, protože tady je zásadní, to je vždycky, když jako vidím někoho, nějakého chlapa, kterému chybí jeden prst, tak si říkám, a to bude stolař, to bude stolař. Já bych si třeba vybrala, víte co? Já bych dělala asi malíře, malířku. Já bych šla na rekvalifikační kurz na
0: jako
1: malíře.
0: Třeba oblohu. Sluníčko, mráčky.
1: Já bych těm lidem malovala bejváky, víš, jak je to drahý. Ne, a to je takový uklidňující. Já bych si k tomu pustila nějakou uklidňující hudbu, pustila bych si Hit Radio City Brno, že jo, a byla bych vysmátá.
0: To by se ti malovalo, co?

0: Tak to bylo Offenbach, za chviličku se přidají Nickelback anebo Ella Henderson, ale taky Shakira a její Zoo.
1: No.
0: A to se nám hodí, protože jak všude možně v různých zprávách končí zvířátkem, že tak my budeme také končit zvířátky. A to přímo brněnskými zvířátky. Máme dobré zprávy, pokud milujete brněnskou Zoo. Máme tam nové přírůstky.
1: No, já tady vidím stádo sovů polárních, tak tam se rozrostla rodinka o 3 mláďata. Jo? A potom to ještě není všechno. Pak jak jsou tam jeřáby manžuské, jo? Takovej hezký pták, to je, no. A tak těm se narodila 2 mláďátka. A já mám pocit, když se koukám na toho jeřába, že jsem ho zrovna viděla 2 týdny zpátky, když jsme byli v zoo, jo? Ale asi to bude ono, jo? Protože já nejsem úplně znalec ptáchů, jo? Vy tam vejdete do takové uzavřené voliéry, jo, musíte za sebou zavřít dveře, jo, a já jsem právě toho jeřáva viděla, jak na mě čučí, jo, a normálně minutu z očí do očí on vůbec neuhl, jo, vůbec. A nevím, jestli měl teprve před porodem, nebo...
0: Měla.
1: Tak ten jeřáb, ta jeřábice měla před porodem.
0: Nesnáší vajíčka náhodou, že by to vysadili, víš?
1: No tak,
0: asi bychom se měli přiučit.
1: No dobře, a furt se to musí dostat ven, je to porod.
0: Tak jsme se hezky rozloučili. Každopádně, aspoň je slyšet, že nejenom na nás, na lidi, působí jaro, že?
1: Ano, i na zvířata, tam no, hojně. Brněnské zoo, hojně, tak se tam běžte podívat.
0: Tak si užijte i zoo od Shakiry, kapelu Nickelback, anebo další pecky, které i dneska po 18. vás přenesou zpátky do historie. To nejlepší z 80., 90. a milénia. A my zítra opět v 15.00 budeme na značkách.
1: Těšíme se, hezký večer.
0: Ahoj. A nezapomeňte fandit, děcka, dneska proti Švédům 2020.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
14: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Hit Radio.
15: Tři dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Za Bosonohami směrem na Brno je uzavřená silnice kvůli stavebním pracím. Objížďka vyznačena. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc, na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela, kterou dnes schválila vláda. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednání bude možné napřímo. Prezident Petr Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování dnes schválil kabinet. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to i vzhledem k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání nebo schopnostem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí po 2 letech do Francie. Po letošním zahájení ve Španělsku a následně ve Velké Británii se pak uskuteční v Remeši. Upraveném kalendáři, který se přizpůsobí olympijským hrám v LA, začne 115. ročník staré dámy už 24. června.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: V noci a ráno pak polojasná oblačná obloha, ojdněle se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 9 až 4 stupňů. V průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, postupně přehánky nebo dokonce i bouřky. Maximální teploty 17 až 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
8: Pondělí 18. hodina, to neznamená nic jiného, než že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Tak dobrý poslech. Michal Pospíchal.

tuhle partičku velmi dobře znáte, Bonnie M. Královali zejména v osmdesátkách a v 88. vznikl Megamix. Písně, které velmi dobře známe, dali do jednoho dlouhého tracku, který jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. Ten jsme odstartovali, tak jako každý všední den úderem 18. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Vybíráme to nejlepší a nejzásadnější z 80. 90. a milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem a v tom jsme našli třeba i tenhle klenot, jmenuje se Yellow. Stojí za ním skupina Coldplay. Tak si to pořádně užijte.

0: parádní, pozitivní, motivační. Tak by se dala shrnout písnička Highland, kterou jsme si poslechli právě teď od hudebního projektu One More Time. A tohle už je další velmi známá záležitost. Písnička, která královala zejména v 80. Pet Shop Boys, It's a Sin. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou, i takhle vám na Hit Radio budeme hrát v těch příštích minutách. No a hitů těch máme snad nekonečno, tak přidáme třeba ještě Jenny Jackson a nebo skupinu No Name, i na tu se můžete těšit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Lidli až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Z. Prostor bez limitů.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla skupina No Name, Věčnost, písnička, kterou jsme rádi připomněli. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Hrajeme taky hokej a hokejem žijeme na Hit Radio, to je jasná věc. Dnes ve 20 hodin nás čeká pochopitelně duel se Švédskem, respektive 20 hodin 20 minut k tomu, kdy padne to úvodní buly, tak budeme moc držet palce. Do té doby se ale hrajeme to nejlepší z minulosti a v našem archivu se objevil třeba taky Mike Oldfield. Maggie Reilly pomáhala s písní, která se stala naprosto ikonickou. Tak ji teď dáme na Hit Radio. Moonlight Shadow.

0: Tohle pondělí je hodně na pohodu. Postaral se o to taky Orangey s hitem What's Love Got To Do With It. Tahle písnička úplně původně pochází od Tiny Turner. Představila jí světu v roce 1984. Každopádně v roce 1996 dostala tenhle z Brusu nový svěží kabátek. Orangey ten beat zpomalil, taky si tam zarepoval, najal si jinou zpěvačku. No a výsledkem je písnička, která přežila do dnešních dní a stále je naprosto fantastická. Mohli bychom to vzít, nakopírovat a vložit taky do téhle písně, protože má úplně podobný příběh. Single, který přežívá celé generace a ještě mnoho jich bude dál doprovázet. Tak moc fantastický je projekt Laidback a písnička Bakerman. I tu pro vás máme na Hitradio připravenou v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic vám už za chvíli i takhle budeme hrát.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
7: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
8: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Moje ruka!
10: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.

0: A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
1: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhu města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
2: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Design for Life. Určitě jste teď poznali skupinu Manic Street Preachers. Tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký pondělní večer. Hit Radio.

ne, baby nebude sedět v koutě. Nenechali jsme jí sedět ani my, tohle byl hříšný tanec. Určitě si vzpomenete na tu legendární hlášku a taky to velkolepé finále, kde se objevila právě tahle píseň If I Had the Time of My Life. Ten samotný snímek se odehrává v létě roku 1963. Každopádně písnička nás zavedla do 87. Pokračovat budou teď No Doubt, Just a Girl. Tak i tohle vám hrajeme na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase.

0: Tohle byly Monkey Business, Piece of My Life. I tohle jsme vám hráli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Až po milénium nachystali jsme taky tuhle parádní věc. Při pondělku nám náladu zlepší Bewitched a jejich Rollercoaster. Projedeme se tedy na horské dráze a to už je za chvilku. Taky Fine Young Cannibals nebo Two Brothers on the Floor. I tohle pro vás máme připravené. Na své si přijde opravdu každý.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Trenýrkárna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenýrkárna.cz.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tak tohle asi netřeba zevrubně představovat, Queeny pozná úplně každý. Tohle byla jejich One Vision. Posloucháte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic. Do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Europe, The Final Countdown, tak to bude výlet na sever, do Švédska. No a abychom to drželi vyrovnané, tak proti tomu Švédsku, jelikož dnes hrajeme hokej, tak budeme hrát taky muziku, taky českou. MiG 21 na chystaní malotraktorem se projedeme. Už je za chvíli na Hitradio. Stejně tak Entrance Disco. I to stihneme do konce hodiny hrát.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já!
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
5: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-carteds.cz.

Hit Radio City Brno.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

0: Final Countdown, obrovský hit, který jsme připomněli na Hit Radio právě teď a který nás dovedl také k 20. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
0: Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu otevřou Depešáci. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký pondělní večer.

Tohle je písnička, která zpěvačce Kylie Meno do života přinesla štěstí. I Should Be So Lucky. Hráli jsme na Hit Radio. Mimochodem, když tuhle píseň nahrávala, tak prakticky neměla zkušenosti se zpěvem, protože Kylie Minogue byla především zpěvačka, tedy herečka, a dříve vystupovala v seriálu Sousedé. To byl seriál, který úplně původně pocházel z Austrálie. Kylie Minogue tam měla velmi výraznou roli. No ale tak nějak se začala pohybovat v tom hollywoodském světě plném celebrit a z Austrálie se dostala právě i do Ameriky. Všimlo si trio producentů, to si říká Stock Aitken Waterman, což je mimochodem slavná trojice hitmakerů, která produčně stojí za celou řadou naprosto skvělých hitů z osmdesátek. No a tedy i Kylie Minogue dostala možnost naspívat jednu z jejich písní. Byla to právě singlovka I Should Be So Lucky. A mimochodem, tahle píseň prý vznikla za pouhých 40 minut. To se občas u těch vůbec největších hitů vlastně stává. Je to scénář, který sem tam slýcháme. Tak za chvilku přidáme další velký hit skupina YouTube, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Ale teď Captain Hollywood Project, Flying High.

Slibovaná partička z Irska, Bonovox, jejich hlasem. Určitě jste poznali skupinu YouTube. Stuck in a moment, you can get out of. Záležitost, kterou jsme slibovali a slib splnili. Máme pro vás věc, na kterou se možná trošku zapomnělo, ale je to škoda. Tohle je Karia Spoutaná. Hodně velká vlna nostalgie. Takhle vám budeme hrát na Hit Rádiu pokračování dnešního vydání hudebního speciálu Hit Rádio Classic.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

Ronan Keating nám teď zpívá Don't Fight It, každopádně naopak, my musíme fajtit, poněvadž protože teď se hraje hokej. Česko se postavilo proti výběru Švédska, chce si napravit reputaci s tou prohrou proti Slovinsku. No a zatím to vypadá slibně, protože už ve třetí minutě padl gól a pochopitelně do té správné branky. Národní tým je tedy ve vedení, Lukáš Sedlák tečoval nahození Filipa Hronka od modré čáry a kotouč skončil ve švédské síti. Tak ať tahle bilance pokračuje. My pokračujeme v těch největších hitech, hrajeme 80, 90, Millennium, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Za chvilku Pretenders, teď ale Pharrell.

Crash in the Pocket, tohle je single, který v roce 1980 opanoval světové hitparády. A přitom mu zpěvačka skupiny Pretenders vůbec nevěřila a nechala se slyšet, že ji ani moc nebavil. Nakonec ale hit, který neměla ráda, znamenal, že na hudební scéně tahle partička částečně z Ameriky, částečně z Británie prorazila. My pro vás máme další velké jméno, u nás je to totiž jedno velké jméno za druhým. Prostor na Hit Rádiu dostane skupina Lucie nebo zpěvačka Dido. Tohle je její ikonická věc. Písnička Life for Rent. I tohle vám ještě do konce hodiny zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax si určitě nedali naši borci na ledové ploše, je to neuvěřitelná kanonáda. Švédsko-Česko, aktuálně 0-3, tedy 3-0 v náš prospěch. To jsou dobré zprávy.
1: Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

0: krásně jsme si hráli uplynulé 3 hodiny. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. A teď je dospěl do velkolepého finále. Na Hit Radio pokračujeme třeba Lady Gagou nebo skupinou Imagine Dragons. A taky dál fandíme českému hokeji. Držte palce.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Hey, what's up, it's Rihanna.
3: I'm Harry, this is The Weeknd.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Hit Radio.
2: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
5: Hit Radio.

Hit Radio City Brno. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Hit Radio.
10: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně. Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předeš vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Hit Radio City Brno. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.

uděláš. Oči nezavírám před tím vším, co se tu děje, už tolik nehrotím, nenechám vtáhnout se do děje, vidím to z větší výšky a je mi jedno, co mě

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu. Hey.

0: Akce u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Hey, what's up, it's Rihanna.
6: I'm Harry, this is The Weeknd.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Might be

Hit Radio City Brno. Akvapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.

0: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.